budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

zasvěcený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ať se na hocel zkouší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru, ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezosadnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A ne,

0: Přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, criste di gallo. Le criste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě, teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuč jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jo, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Božka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš a ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano. A
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví na tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně při tom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělalo jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma jakoby otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se, jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karolovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: jenom ten popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem a oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: se tady bavili, pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, kohozemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vyprystoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No, tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu. Nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je...

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi, a kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína je jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Má.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. No jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec ta

0: Taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
2: Není to nová věc, dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
2: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví, někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulované preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
1: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
2: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
1: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
0: Děkuji.
1: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
0: Děkuji vám moc.
1: Děkuji i vám, paní primářko.
2: Já vám také děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
1: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Meteorologové varují před bouřkami. Opravené kulturní středisko v Aši čeká návrat plesů, budou tam sídlit spolky. Bunkr Jasir ve Verušičkách o víkendech nabízí komentované prohlídky. A dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, později jasno, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
1: Aši končí rekonstrukce památkově chráněného kulturního střediska. Podle starosty Vítězslava Kokoře z hnutí ANO tam do konce roku přesunou svá zázemí i zájmové spolky. Dodal, že od roku 2027 by se do opraveného společenského sálu mohly vrátit i plesy a další společenské a kulturní akce. Opravy trvaly 3 roky a vyšly na 174 milionů korun včetně daně. S uhrazením nákladů částečně pomohly dotace, zbytek město financovalo z úspor z minulých let. Ve Verušičkách můžou lidé během víkendů navštívit komentované prohlídky bývalého sovětského bunkru Jasir. Prohlídky začínají vždy v 11, 13 a 15 hodin. Historie bunkru přibližuje zástupce spolku vojenské historie Jasir Marek Doležel.
3: Ten objekt byl válečným stanovištěm velení střední skupiny vojsk Sovětského svazu a bylo zařazen mezi objekty Varšavské smlouvy s vysokým stupněm utajení. Začal se stavět v roce 70, v roce 73 byl objekt dokončen. Je to větší jak fotbalový hřiště. Chodba je dlouhá asi 140 metrů a je tam asi 50 místností a 2 sály.
1: Vzhledem k vnitřní teplotě, která se pohybuje mezi 9 až 12 stupni Celsia, doporučují organizátoři návštěvníkům teplejší oblečení. Pochodu hrdosti v Bratislavě se včera zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce. Festival Druhový Pride na podporu práv LGBT lidí tam pořádali tradičně na podporu a ochranu příslušníků sexuálních menšin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Sport. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, byť po poločase vedli už 4-0. Hetrikem se blízkl Angličan Saka. 2 góly poražených dal útočník Mbappé, který z 10 góly vede před tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Kapitána Argentiny dnes čeká finále šampionátu proti Španělsku. Duel začne ve 21 hodin našeho času.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Odpoledne srážky ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý. Dejte ale pozor, silnice jsou mokré a můžou klouzat.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy v 5 hodin ráno, těmi odstartovalo víkendové ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, konkrétně to dnešní je nedělní a má datum 19. července. Dnes s vámi bude Radim Jehlík po celé ráno i dopoledne, opět vám budu nabízet spoustu informací z našeho regionu, ale i písničky, které nestárnou, ze všeho nejdřív Činasky nebo Lucka Bílá.
0: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: počasí.
1: Je přesně 17:45 ráno a dnes bude zataženo ráno a dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Popoledni a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 6 metrů za sekundu, který ale večer bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 5:19, to je přesný čas. Vy posloucháte nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Desítky let byla jeho existence napůl zapomenutá. Od roku 2019 tam hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z dob druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: A já vlastně tady začišťuju tu spodní vrstvu sondy. Máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy, které souhlasí i s historickými fotografiemi.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Vidíme tu třeba i zbytky původních vodovodních trubek, ale i výrazně drobnější předměty.
3: Toto jsme našli v místech pod původním vězeňským barákem. Knoflíky jsou nejspíš z oblečení vězňů, které se pod něj zakutálely skrz díry v podlaze.
1: Narazili ale i na mnohem mladší předměty. Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Každý nález nás zase trošičku posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. A tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 se ta situace radikálně změnila. Na základě Říšského zákona vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo, označované nacisty jako Cigojnerlager. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku, určený vlastně pro Romy z Čech, a tady v Hodoníně vlastně vznikl Cigojnerlager 2, určený pro Romy z Moravy.
1: Táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj rozdělí přes 700 tisíc korun na ekologické projekty. Podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a největší částka je určená na vznik regionálního cirkulárního centra textilu, které bude podle vedení kraje prvním zařízením svého druhu v regionu. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. V blízkosti Boreckých rybníků v Ostrově bude nové parkoviště, altán, informační tabule i stojany na kola. Práce by měly skončit během několika dnů. Dva autobusy s cestujícími se v sobotu dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 se středně těžkým a těžkým zraněním. Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamů Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského musí Polsko i Ukrajina rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France a díky čtvrtému vítězství v letošním ročníku zvýšil náskok v čele. Před dánským rivalem Jonasem Vingegorem vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty. A dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Odpoledne a večer skoro jasno, teploty 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 u obce Klest na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: počasí.
1: A za okamžik bude 6:15. My vám prozradíme, jak dnes v neděli 19. července bude. Zataženo ráno a dopoledne s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkou. Popoledni a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, aby ho zátěž střední na druhém stupni.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jako já jsem učitele v podstatě svým způsobem považoval za svý nepřátele, protože já jsem miloval svobodu a být venku a v parku a tak dále, takže to se poprvé projevilo už teda na základní škole. Já si do dneška pamatuju, že když jsme skončili a skončila ta prokletá devítiletka, kterou já prokoukal snivě z okna, že jo, té třídy, kde byl park.

0: Má sdělili krutou zprávu, že mají představu, že bych studoval gymnázium. Což mě zaskočilo, protože já v té době měl v plánu, že budu dělat podkonního v jezdeckém oddíle, kde už jsem to měl vyjednaný a kde říkali, že jsou ochotní mě přijmout. A když mě rodiče řekli, že by chtěli gymnázium, já jsem řekl, že mě to teda jako se nehodí do té mý koncepce, ale že jsem ochotnej jako za výchovu jim tu odměnu poskytnout, pokud si to někde zařídějí. Že by mě přijali. A rodiče, teda maminka, ta v tom byla velmi aktivní, protože chtěla, aby jsme všichni měli vysoké školy, takže ta se vynasnažila a zařídila si, že mě přijali na gymnázium Jana Nerudy, který prej bylo pověstný svým divadelním kroužkem. A tam údajně ten profesor, co ten kroužek vedl, řekl, že bych mohl být posila, takže nějak přivřeli oko, no přivřeli, oslepli při mý zkoušce z matematiky, že jo, kde jsem to udělal na čistou kouli a vzali mě na tu školu. Došlo k takovým nedorozumění, já jsem se do toho kroužku nepřihlásil, protože jsem chtěl chodit na koně, takže volali domů, ať se přihlásím do kroužku, já jsem se do něj teda přihlásil a tak dále. Byly s tím hromný peripetie. A pak jsem odjel ale na filmování asi na 4 nebo na 5 měsíců a když jsem se vrátil z tohoto filmování, tak mezi tím začaly postsynchrony na ten film, to znáš, a já měl dělat v rámci individuálního studia zkoušky z těch jednotlivých předmětů, takže mě to pak vyšlo, že jsem měl 2 dny na 1 předmět. Takže ty vědomosti jsem opravdu měl velmi zvláštně zhuštěný, až došlo na slavnou chemii. A u té chemie to už jsem nenašel ani učebnici doma. A našel jsem naštěstí starý sešit svého bratra, ale svého nejstaršího bratra. Můj nejstarší bratr je o 14 let starší než já. Takže on měl sešit s chemií, kde naštěstí ty slavný uhlovodíky, já si to taky do dneška pamatuju, co to bylo, tam ku podivu měl. Takže já to, z čeho jsem měl být zkoušený, jsem tam našel, no tak jsem se to podle toho naučil. Jediný, čím se to trošku lišilo, to učivo od toho současného, se mi zdálo, tak na první pohled byla ta výslovnost a gramatika, protože se to jmenovalo uhlovodany v tom jeho sešitě. A ten můj učitel říkal, že mě bude zkoušet z uhlovodíků. No a já jsem se to teda naučil tak, jak to tam bylo. A tam bylo napsáno Medhán, Edhán, Probhán, Budhán a tak dále. No a přišel jsem do té školy, teď on mě takhle vyvolal, postavil a říká, tak Krauzi, mluvte. Já říkám, tak uhlovodany to máme. To on tak spozornil, řekl, cože, já říkám uhlovodany. On říká, snad uhlovodíky. Já říkám, obojí výslovnost je přípustná. Tvářil jsem se v podstatě, že my chemici, každý jsme z jiný školy, jako, ale on řekl, dobře, tak mluvte dál, a já říkám, no tak je to Medhán, Edhán, Probhán, Budhán, a on říká, co to říkáte, já říkám, no uhlovodany, a on říká, a co to máte za výslovnost, já říkám, no tak promiňte, Methán, Ethán, Profán, Buthán, no a to bylo poslední, co jsem na té škole řekl. Protože mě vyrazili, že?
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary chtějí v září rozhodnout o budoucím zdroji tepla. Historická huť v Šindelové na Sokolovsku má nové vodní kolo. Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat například právo veta u zákonů. A dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, později jasno, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary chtějí v září definitivně rozhodnout o budoucím způsobu vytápění města. Varianty představili na posledním jednání zastupitelstva. Jedna možnost je vybudovat pro výrobu tepla v budoucnu vlastní zdroj. Druhá varianta je, aby zůstalo město napojené na zdroj Sokolovské uhelné. Podle odborné studie vychází jako míň investičně nákladné dál odebírat teplo z Vřesové. Podle primátorky Karlových Varů Andreje Pfefferklové z hnutí ANO je pro město podstatná stabilní dodávka tepla a jeho cena.
3: Zdroj půjde čistě za Sokolovskou uhelnou, to jsme říkali už jako na tom zastupitelstvu a teď se bude řešit financování té trubky, toho přívodu a tam se bude řešit, jestli se nám podaří na to získat nějaký dotační titul nebo jestli město na to nějakým způsobem přispěje, ale chceme, aby to pak bylo zohledněné v té ceně pro konečného uživatele.
1: Město ohledně budoucnosti teplárenství připravilo taky dva termíny pro diskuze s veřejností. Jedna se uskutečnila tento týden, druhá bude 29. července. Na otázky odpovídají zástupci Sokolovské uhelné, Karlovarské teplárenské a zpracovatel studie. Nové vodní kolo má historická huť v Šindelové na Sokolovsku. Pořídil ho spolek, který technickou památku před lety zachránil. Dřevouhelná vysoká pec sloužila v 19. století k výrobě železa. Podle předsedy spolku Jiřího Hrůzy výroba kola stála přibližně 350 tisíc korun.
4: Pomohl nám kraj v první řadě, pomohla nám obec Šindelová a teď můžu pokračovat město Rotava, město Krasice, obec Stříbrná, obec Bublava a Sokolov taky. A potom samozřejmě jsou tady sponzoři, které jsem oslovil.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
5: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
6: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
7: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
5: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderu je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirik na jihu země.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a o titul se utká s domácí řekyní Sakariovou.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Odpoledne srážky ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je řízena Kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme vám krásné nedělní ráno i 5 minut po 6. Na půlce těla mají srst černou, na druhé bílou. Právě kvůli černobílému zbarvení se jim taky říká polomáčené. Řeč je o kozách valiserských, které se vrátily na svah u karlovarského hotelu Termál, aby tam spásali náletové dřeviny. My vám víc řekneme za chvíli.
9: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Proč si ten poklad schovám do truhly?
3: Do země, pod postel,
4: pod peřinu,
5: pod skálu.
6: Hluboko do pralesa.
7: Na ostrov.
8: Dát ho třeba to na střechu.
9: Do skříně.
10: Do sklepa.
11: Třeba na půdu.
12: Do komínu.
13: Já bych ho asi hodil do moře.
14: Do tý, do truhly a zamknout jí.
15: Do podzemního tunelu.
16: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si v klíč, aby to neviděla, co to je.
17: Já bych ho rozházela chudým lidem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, to je přesný čas. Společnost vám dělá v neděli ráno víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě je teď počasí, tak jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je teď Martin Adamovský, kterému přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začněme aktuální situací. Jak je tedy v Karlovarském kraji teď chvíli po 6:45?
2: Tak teploty máme relativně nižší, než jsme měli v těch uplynulých dnech. Aktuálně máme většinou kolem 13-14, ale třeba na Klínovci je 0,1 pod 10 stupni, takže tam je chladněji. No a jinak teď v těch ranních hodinách už se nám vyskytly docela četné přehánky. Aktuálně nám tolik zase neprší, ale další srážky už se chystají na nás v Bavorsku.
1: Tak jaká tady bude neděle? Jakou předpověď nám pro ten dnešek můžete slíbit a na co se máme připravit?
2: Tak teď ráno dopoledne určitě na nějaké přehánky, těch bude docela dost, mohlo by nám docela zapršet, možná výjimečně i někde zabouřit, i když ta šance na bouřku je spíš malinká. Oblačnosti tedy hodně ráno dopoledne, už během odpoledne, ale zatím ty srážky rychle ustanou a začne se za tou studenou frontou protrhávat oblačnost. Už někdy během odpoledne to bude takové proměnlivější a k večeru večer by se mělo začít vyjasňovat a noc na zítřek bude jasná. Jinak teploty budou dneska nízko, Karlovarský kraj bude asi jeden z nejchladnějších, možná nejchladnější kraj v celé České republice dneska. Ta maxima by se neměla víceméně dostat na 20 stupňů, mělo by být do nějakých 20, maximálně 21 a na horách samozřejmě ještě chladněji, tam do nějakých 17 stupňů maximálně.
1: Tak to jsou slova Martina Adamovského z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky za tyhle informace a budu se těšit. Příště, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Tolik Adam Ďurica, 8 minut před 6:30 stádo hnědobílých kos se vrátilo na svah u hotelu Termál v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků je tam znovu vypustili, aby spásali náletové dřeviny. V těžkopřístupném terénu je totiž jinak obtížné nálety likvidovat. Letos má stádo i nové přírůstky.
1: Tady mají krmítko. Ty to tady neznáš, mladá.
2: Oborník lázeňských lesů a parků Roman Košata seznamuje s novým zázemím pod bazénem u hotelu Termál letošní bílohnědá kůzlata.
1: Zvedli jsme je z Drahovic, ze zimoviště. To je taková salaš pro ně tam udělaná, kde přezimujou. Teďka jdou na léto prostě na výstavu, že jo? Teď se jdou podívat zase na Karlovy Vary.
2: Pod námi je strmý svah.
1: Ten je chráněný tady v podstatě vlastně tím pletivem a nad tím pletivem máme natažený elektrický dráty, aby to právě nepřeskočili.
2: Co je to za kozy?
1: To je koza valiserská, švýcarský plemeno a je zvyklý líst po skalách, vyštipuje agáty, uživí se na těch kmínkách mladých, veškeré nálety zlikvidují tady z těch strání a prostě si tady pochutnají.
2: Procházeli jsme kolem bazénu, ano. Bylo tam spoustu nevěřících pohledů na nás.
1: Ale to je každý rok.
2: Z bazénu vyšla paní Michaela.
3: No je to zajímavý, no. Jako než se kačka, tak kozy. Je to dobrý.
2: Nad neobvyklou podívanou se podivuje i paní Kateřina.
4: A oni budou chodit jakoby okolo bazénu? Viděli jsme jenom nějaký malý, když jsme tady šli od hotelu, ale nevím, co, spásají trávu?
2: Se stěhováním koz pod bazén hotelu Termál pomáhal i mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: Dnes jsme stěhovali celkem 6 koz, jedná se o 3 dospělé kozy a 3 kůzlata, která se nám letos narodila.
2: V minulých letech tady byly dříve.
5: Letos jsme sem dali později, právě kvůli těm kůzlatům. Ještě v minulém týdnu tady probíhal poměrně rušný mezinárodní filmový festival, tak aby si kůzlata pak na ten ruch města zvykli poměrně klidnějším prostředí, než právě ten festival nabízí tady v okolí hotelu Termál.
2: Proč je tady lázeňské lesy a parky umisťují?
5: Kozy se umisťujeme už 4. rokem. Je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásejí akát a další vlastně rostliny. Tam dole už se návštěvníci města kochají právě pohledem na naše kozy, takže po ní je takovou funkci estetickou, kdy baví návštěvníky.
2: Kozy valiserské zůstanou na svahu u hotelu Termál až do konce vegetační sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Bublavě dokončují opravu parkoviště před obecním úřadem. Dělníci odstranili původní povrch a pokládají nové vrstvy. Projekt počítá taky s odvodem dešťové vody a s sadovými úpravami. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 3,5 milionu korun. Jenišov buduje v lokalitě pod Rybníkem nový sportovní areál. Obec za něj zaplatí přes 24 milionů korun. Hotový už je pump track, workoutové hřiště nebo parkoviště. A Brtami pokračují v přípravách rekonstrukce vily Felicitas. Prvorepublikovou budovu nechala postavit německá rodina Cenkrů, která ve městě vlastnila továrny na výrobu rukavic. Studii rekonstrukce má město hotovou, pracuje se na restaurátorském průzkumu. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice. Fotbalisté Anglie po titulu v roce 1966 vybojovali na mistrovství světa historicky druhou medaili. V gólově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi obcemi Hory a Boučí na Sokolovsku je z důvodu prací na vozovce uzavřená část silnice třetí třídy. Objížďka vede přes Oloví, Dolní Nivy a Jindřichovice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech zahraje od 15 hodin trio ve složení flétnistka Michaela Petrová, klavíristka Renata Petrová a violončelista Petr Pitra. Jízdy důlním vláčkem Kateřina v rezervaci SOS si mohou užít děti i dospělí dnes od 10 do 17 hodin. Vláčky dřív vozily jíl, teď slouží jako turistická atrakce. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. Letohrádek v Ostrově zve na výstavu Lenky Wilhelmové s názvem Skrze to, co není vyřčeno. Expozice představuje tvorbu jedné z výrazných osobností současné české grafiky a nabízí pohled na její práce inspirované lidskou hlavou jako symbolem paměti, emocí a vnitřního světa člověka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne bude zataženo, na většině území Karlovarského kraje s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, povane mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 6 metrů za sekundu. V bouřkách teď ráno a dopoledne výjimečně i zesílí, večer ale bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž střední na dvojce.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
2: I think we made a history today.
1: Karolína Muchová jen půlku.
2: Linda, my ex-friend.
1: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
1: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
4: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný odvěk prvenství.
1: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětí

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Aši by mohla vzniknout průmyslová zóna pro firmu Daimler Truck v Chebu. V blízkosti Boreckých rybníků v Ostrově bude nové parkoviště, altán, informační tabule i stojany na kola. Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Město Aš by se mohlo stát centrem subdodavatelů pro nový závod firmy Daimler Truck, který má vyrůst v Chebu. Ve městě by tak mohla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Radnici o spolupráci oslovila v dopise Státní investiční a rozvojová společnost, která má průmyslový park v Chebu na starosti, říká starosta Aše Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
4: V tomto dopise je konstatováno, proč by měly nějaké subdodavatelské společnosti působit v Hofu nebo v Selbu, když můžou působit vaši a je to samozřejmě dostupná vzdálenost a vhodná vzdálenost od Chebu.
3: Podle vedení radnice má Aš na svém území nejen pozemky developerů, kteří by mohli k tomuto účelu poskytnout, ale i dostatek vlastních brownfieldů a volných budov. V ulici u nemocnice v Ostrově vzniká nové parkoviště. Práce by měly skončit během několika dnů, protože se jedná o místo, které je v blízkosti rekreačního areálu Borecké rybníky, nechalo město před vstupem vybudovat dřevěný altán. Nechybí další doplňky, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: Součástí toho turistického cíle samozřejmě je i to, že u toho altánu bude nějaká informace o tom, že jsou poblíž Boreckých rybníků, významného krajinného prvku, který tam máme, kde je spousta zajímavé fauny a flory.
3: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
6: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
7: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
6: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
8: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
6: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíc postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
0: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky ustanou, bude převážně oblačno a postupně se k večeru zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povene mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na Svatém kříži na Chebsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část silnice číslo 214.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: I v 7 hodin a 4 minuty vám přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Už více než 60 let vede děti i dospělé k trpělivosti, pečlivosti a lásce k plastikovému modelářství. Tak si poslechněte už za chvíli příběh Michaela Kaplana z Mariánských lázní v našem dalším díle seriálu Naši seniori. No a do té doby pochopitelně další písničky, které nestárnou. Příjemné vstávání.
0: Dobré ráno a Radim Jehlík.

Petr Novák se svým legendárním hitem povídej 11 minut po sedmé. Máme neděli 19. července. Svátek má dnes Čeněk. Je chápán jako česká výslovnost domácí podoba latinského jména Vincenzo, tedy s významem vítězný. No a je pravděpodobně odvozen logicky tedy od italské výslovnostní podoby jména Vincenzo. Zajímavé je, že jméno Čeněk nosí v Česku 1526 lidí a je to 144. nejčastější jméno. Tak všem Čeňkům všechno nejlepší a posíláme vám další písničku našeho ranního vysílání. Tady jsou Eurythmics.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na osm a prozradíme vám, jaká bude neděle 19. červenec. Ráno a dopoledne zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a inspirují své okolí. Dnes vás pozveme do Mariánských lázní za Michaelem Kaplanem. Příští rok oslaví 80. Přitom už více než 60 let vychovává nové generace nadšenců a jeho svěřenci pravidelně sbírají ocenění na soutěžích doma i v zahraničí.
2: Když se Michaela Kaplana zeptáte, kde vlastně jeho celoživotní láska k modelům začala, vrátí se o víc než 70 let zpátky.
3: To byly modely, které jsme postavili z těch kulatých špejlí a potažený prostě papírem nějakým, a když to člověk pak hodil, tak dopadlo to na zem, tak se to rozsypalo, lepidlo nekvalitní a to. Pak už jsme prostě věděli, jak na to.
2: Největší oporou mu byl dědeček. Peněz sice neměl na zbyt, vnukovu zálibu ale nikdy nebrzdil.
3: Neklad mi žádný normálně nějaký překážky. On mi v tom vlastně, i když byl chudej, měl malý důchod a to, tak mě ale v tom podporoval. No. On měl radost, že nějak jsem se zajímal o tuhle ty věci, o sport a o tuto. No.
2: Vystudoval strojní průmyslovku, 18,5 roku pracoval na uranových dolech. Přesto si vždycky našel čas na děti. Modelářský kroužek vede už 61. rokem.
3: Já jsem tam sám chodil jako malý kluk. Já jsem chodil sám jako malý kluk do Plnínského domu. Jako nás bylo víc kamarádů, který jsme stavili modely, a tudíž jsme vlastně reprezentovali normálně ten Pionýrský dům. No a tím jsme se tam vlastně nějak tak dostali do té fáze, kdy nám bylo okolo 18 let, 17. My už vlastně v 17 letech jsme pomáhali s tou modelařinou, ale tenkrát jsme dělali větroně, dělali jsme upoutaný modely s motůrkama, jo, no, na rádiem řízený modely, to bylo v plenkách, tak na to jsme stejně nikdo neměl peníze, že jo.
2: Dnes je předsedou klubu plastikových modelářů Mariánské lázně. Sám postavil kolem 700 modelů. Získal řadu ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Když o nich ale mluví, raději vyzdvihuje své svěřence.
3: A teď tam mám kluky, mám kluka tam Stachova a jeden z Mariánek. Oba dva jsou už 15-letý a oba dva se chytají na každý soutěži. Jsou strašně šikovní. Takže mám radost, že takovýhle kluci tam jsou. Oni se chlubí tím, posílají mi fotky do WhatsAppu, že postavil jsem tohleto a teď mají radost a tak, jo, no a my máme radost, my dospěláci taky.
2: Podle něj dnešní děti rozhodně nestratili chuť něco tvořit, jen potřebují dostat příležitost. Modelářství se u Kaplanových dědí z generace na generaci. Po synovi a vnukovi dnes do kroužku chodí i jeho 8letý pravnuk.
3: Jako je taky dobrý normálně už od malička, protože to se právě stalo to, že já začal stavět vlastně modely, pak můj syn, který se narodil v 68. roce, začal taky stavět lodě i letadla. Mám tady ještě nějaký, co jsme stavili na ty malé motůrky, to byly na CO2. Jeho syn, jako můj vnuk, tak toho jsem to naučil od malička, takže ten taky vlastně furt modeláří a furt jezdí po soutěžích, taky vyhrává. No a teď právě to je pravnouček můj a jeho syn, takže my jsme čtvrtá generace vlastně, jako jo. To je paráda, no, to jsem rád. Říkám, to se mi bude hezky normálně opouštět tuhle ten krásný svět.
2: Michael Kaplan získal ocenění Karlovarského kraje za dlouholetou práci s dětmi, propagaci plastikového modelářství i úspěšnou reprezentaci regionu na soutěžích doma i v zahraničí. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj rozdělí přes 700 tisíc korun na ekologické projekty. Podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a největší částka je určená na vznik regionálního cirkulárního centra textilu, které bude podle vedení kraje prvním zařízením svého druhu v regionu. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. V blízkosti Boreckých rybníků v Ostrově bude nové parkoviště, altán, informační tabule i stojany na kola. Práce by měly skončit během několika dnů. Dva autobusy s cestujícími se v sobotu dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 se středně těžkým a těžkým zraněním. Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamu Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského musí Polsko i Ukrajina rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France a díky čtvrtému vítězství v letošním ročníku zvýšil náskok v čele. Před dánským rivalem Jonasem Vingegaardem vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Kamenná. Objízdná trasa vede ulicemi Jakubská, Růžová, Jánské náměstí, Kolárova a Cechovní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pro volný čas.
1: 7 hodin a 40 minut, to je přesný čas a neděli můžete začít netradičně v Bečovské botanické zahradě, kde se od 9 hodin koná oblíbená snídaně v botanické. Naváže na ní program růžových slavností s hudebními vystoupeními, pohádkou pro děti, výstavami i dalšími aktivitami pro celou rodinu. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky. Začínají v 11 hodin a v 15:30 odpoledne a návštěvníky seznámí s historií hvězdárny i její současnou činností. Zájemci se mohou přihlásit také na večerní pozorování noční oblohy. Galerie umění Karlovy Vary láká na výstavu Jiřího Davida s názvem Když je pro zření nutná tma. Cyklus 14 velkoformátových obrazů nabízí zamyšlení nad současným světem, lidskou bolestí i hledáním naděje a volně navazuje na motiv křížové cesty. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava historické plovárny a oděvní design. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století, si můžete prohlédnout dnes od 9 do 17 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude zataženo. Na většině území Karlovarského kraje s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími a výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 6 metrů za sekundu. V bouřkách ráno a dopoledne výjimečně i zesílí, večer bude naopak slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž dnes střední na druhém stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V neděli ráno vás probrali i Black Milk. A my jdeme soutěžit, do 8 hodiny zbývá už pouhých 11 minut a v tuhle chvíli vám nabízíme knížku Petra Mikšíčka, známého to propagátora Krušných hor. Jeho publikace, nebo jedna z publikací, protože jich má na kontě několik, nese název Ne vlastní domov a teď může být vaše na telefonu 221 55 37 37. Ta kniha je o proměnách bývalých Sudet ve 20. století. Jméno Sudety má starověké kořeny, v moderní historii se vžilo spíš jako politické a řekněme historické označení pro pohraniční území, ale já vám slibuju, že teď to o politice v soutěži určitě nebude. Já se vás ptám, jestli víte, že existují taky Sudetské hory a z jaké doby pochází první zmínka o nich. Přibližně kolem roku 150 našeho letopočtu. Zhruba v 8. století se poprvé začalo mluvit a psát o Sudetských horách, nebo až ve 14. století. Kolem roku 150, 8. století nebo 14. století mluvíme o Sudetských horách, tedy kdy se poprvé tenhle termín vůbec objevil. Když budete vědět, případně si budete chtít tipnout, 221 55 37 37 je to správné telefonní číslo, které když vytočíte, dovoláte se do studia Český rozhlas Karlovy Vary. Dobré ráno.
1: Dobrý den, Tom.
0: Kdo se dovolal ještě jednou?
1: Varu. Tom z Varu.
0: Tomáš z Karlových Varů. Zdravím vás, Tomáši. No a ptám se na Sudetské hory, respektive první zmínku o nich.
1: Já si myslím, že to je to za třetí.
0: Přibližně ve 14. století?
1: Ano.
0: Tak Tomáši, to nemáte pravdu. Vlastně teď už vám můžu říct, že to bylo dřív. Nebudu prozrazovat samozřejmě ještě kdy. Tak je mi líto, zkuste to někdy příště, mějte si krásně, naslyšenou. Tomášovi z Karlových Varů to nevyšlo, tak zkuste vy ostatní. 221 55 37 37 je teď ta správná telefonní linka. Český rozhlas, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Růžena z Mariánských Lázní.

0: taky napsal.
1: Tak Tomášovi z Karlových Varů to nevyšlo, zkusil 14. století, Růženě z Mariánských Lázní to nevyšlo, zkusila 8. století, tak už tušíte, že správně byla ta možnost úplně první, přibližně kolem roku 150 našeho letopočtu. No a protože teď už by to nebylo o vědomostech, ale o tom, že tahle možnost už vlastně jenom zbyla, tak si tuhle výhru, tedy knížku Petra Mikšíčka Ne vlastní domov, necháme zase do nějakých příštích soutěží. Tak buďte s námi.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: napadá.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V Jenišově chystají revitalizaci nádrže Oáza. Bublava bude mít opravené parkoviště před obecním úřadem. Dobrovolníci na jihu Čech letos zachránili 1500 mláďat před sečí. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Obec Jenišov připravuje obnovu nádrže Oáza. Projekt za více než 130 milionů korun mají zaplatit státní peníze určené na odstraňování ekologických škod. Nádrž dřív zachytávala znečištěnou podzemní vodu z dolů, říká nezávislý starosta Jiří Stehlík.
6: V současné době ten sediment obsahuje násobně větší množství povolených hodnot arzenu. Takže především se tam jedná o odtěžení toho sedimentu. To bude velká položka celý té akce, přes 70 milionů.
5: Přípravu projektu kvůli administrativní náročnosti převzalo ministerstvo financí. O tom, jestli se obnova nádrže uskuteční, definitivně rozhodne na podzim mezirezortní komise. V Bublavě dokončují opravu parkoviště před obecním úřadem. Dělníci odstranili původní povrch a pokládají nové vrstvy. Projekt počítá taky s odvodem dešťové vody a sadovými úpravami. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 3,5 milionu korun a část pokryje evropská dotace. Hotovo chce mít obec do konce července, říká nezávislá starostka Monika Matasová.
7: Budou tam 3 pruhy, ve kterých budou ty parkovací stání. Dle projektu byla povinnost i vyčlenit parkování pro invalidy a máme tam i přípravu do budoucna pro 2 parkovací stání, kde by se dalo nabíjet. Tu nabíječku nerealizujeme, nicméně příprava tam je ve formě kabelu.
5: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
8: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat, srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
5: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 13 je zraněných, informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení.
9: Sport.
5: Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už v popoločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin našeho času utkají Argentinci se Španěli.
4: Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle ustanou, bude převážně oblačno a postupně se k večeru zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čas velmi slušně utíká, máme 4,5 minuty po 8. Vy možná teprve teď vstáváte, přejeme vám krásné probouzení do neděle 19. července, ale naše ranní vysílání už je v závěrečné hodině. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
0: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, s vámi je stále ranní víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě jste poznali podle znělky, že je počasí, tak jsme znovu ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, teď konkrétně s Martou Suchou. Přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začněme aktuální situací, jak je v Karlovarském kraji teď ve 8:45.
2: Tak přes naše území přechází studená fronta, je zataženo, zejména na západě a severozápadě momentálně i prší a teploty se pohybují mezi 13 a 15 stupni většinou.
1: Jaká bude neděle, tedy jakou předpověď nám na ten dnešní den můžete slíbit?
2: Tak dopoledne bude zataženo a pršet bude na většině území kraje, bude se jednat o déšť a nebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Brzy popoledni pak budou srážky rychle ustávat a oblačnost se protrhá, v chladném vzduchu za frontou pak bude proměnlivá a k večeru a večer bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty dnes budou většinou mezi 16 a 19 stupni Celsia, ojediněle se můžeme dostat na 20, na horách budou mezi 13 a 16 stupni, budou tedy výrazně nižší teploty než ty, které byly v minulých dnech. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu může přechodně v bouřce nebo v přehánce zesílit a večer pak bude slábnout.
1: A když vás poprosím o výhled na zítřejší den, tak to, co máme čekat na začátku dalšího prázdninového týdne?
2: Tak když to řeknu stručně, tak zítra sluníčko, ale chladno a poměrně i větrno. V noci a zítra už budeme v chladnějším vzduchu, zůstaneme za studenou frontou. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu očekáváme v nižších polohách, zejména v Poohří, po dnešních srážkách i možnou tvorbu mlh. Dopoledne se udrží zmenšená oblačnost, odpoledne se bude přechodně tvořit kupovitá oblačnost, v Krušných horách se mohou vyskytnout i přehánky. V závěru dne se bude oblačnost rozpouštět a opět se vyjasní. Nejnižší noční teploty klesnou při té zmenšené oblačnosti většinou na 11 až 8 stupňů Celsia a maxima budou podobná jako dnes, to znamená mezi 16 a 20 stupni. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý, přes den ale se rozfouká, povane od západu až severozápadu, mírný průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Ta pocitová teplota tedy dnes i zítra bude ještě o nějaký ten stupeň nižší než ta, kterou budeme mít na teploměru.
1: To jsou slova Marty Suché z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za informace, příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Zhruba 200 lidí, převážně seniorů, přilákal další dechovkový festival v Dlouhé Vsi u Sušice. Tři dechové kapely zahrály včera na tamním hasičském hřišti. Hudební odpoledne a večer pořádají dlouhoveští hasiči spolu s vedením obce. Letos se milovníci dechovky potkali už po 13.
1: Dohrála Sedmihorka a teď už hraje malá kapela Pavla Havlíka. Vedle je parket, na kterém se tančí. Vedle je velký pivovarský stan a vedle je další stan s občerstvením a zatím ještě parkoviště. Takže všechno je to tady na hasičském hřišti pohromadě. Dobrý den, odkud jste?
2: No. Z Čachrova, Bradne, Čachrov.
1: Takovou dálku jste přijela do Dlouhé Vsi. Paní Jana, máte ráda dechovku tedy?
2: No normálně, určitě.
1: Vy jste právě tančili?
3: Helena.
1: Vy jste si právě zatancovala s manželem, je to?
3: Nebo, no, jo? Manžel, jo.
1: Jo, jak? Jste se na ní koukáte, tak jako kdybyste...
3: No.
1: Mu to nešlo, nebo co?
3: Ale jo.
1: Takže dali jste si polku. Rádi tancujete na dechovku?
3: My chodíme každý týden i dvakrát v týdnu tancovat.
1: Takže vy takhle krásně vymetáte všechny zábavy. Manžel Josef.
4: Ostatní chodí do fitness a my chodíme tancovat.
1: Herbert Hones, z Horské Kvildy jste přijel.
5: No.
1: Je to už pro vás taková tradice přijet na festival do Dlouhé Vsi?
5: Pokaždý jsme tady, no.
1: Manželka Jiřina, taky máte ráda dechovku?
6: Dlouhá Ves je naše.
1: Kolik je tady lidí pod stanem nebo na parketu, to už ví za spolupořádající obec Dlouhou Ves místostarostka Ivana Vítovcová za nezávislé.
7: Tak letos k nám přijelo 207 platících návštěvníků. Bývalo i víc, ale mezi těma 200 až 250 lidma je takový ustálený počet, který jezdí, každoročně přijíždí, hodně záleží na počasí.
1: Dneska je krásné, až moc krásné.
7: Dneska nám vyšlo jako pěkně, takže není horko, není zima.
1: Vy jste u vstupu, takže odkud ti návštěvníci sem přijíždějí?
7: Jezdí od Sokolova, jezdí od Karlových Varů, jezdí teda z druhé strany Havlíčkův Brod, takže myslím si, že z velké dálky.
1: A teď už hraje třetí kapela Solovačka. Limonádu tady ve stánku natočil zakladatel celého festivalu, který už má 13. pokračování, Ladislav Gregor. Kolik lidí je potřeba, aby takový festival pro víc než 200 lidí se mohl konat?
8: Tak na tu přípravu je třeba takových aspoň 5, 6, 10 lidí, no. A na tu obsluhu, no, je nás tady asi 20. Přes 20 možná.
1: Můžeme už říct, že bude další ročník, tedy 14.
8: Příští ročník se bude konat 17. července roku 2027.
1: Tady na hasičském hřišti z Dlouhé Vsi Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Bublavě dokončují opravu parkoviště před obecním úřadem. Dělníci odstranili původní povrch a pokládají nové vrstvy. Projekt počítá taky s odvodem dešťové vody a sadovými úpravami. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 3,5 milionu korun. Jenišov buduje v lokalitě pod Rybníkem nový sportovní areál. Obec za něj zaplatí přes 24 milionů korun. Hotový už je pump track, workoutové hřiště nebo parkoviště. A Brtami pokračují v přípravách rekonstrukce vily Felicitas. Prvorepublikovou budovu nechala postavit německá rodina Cenkrů, která ve městě vlastnila továrny na výrobu rukavic. Studii rekonstrukce má město hotovou, pracuje se na restaurátorském průzkumu. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice. Fotbalisté Anglie po titulu v roce 1966 vybojovali na mistrovství světa historicky druhou medaili. V gólově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kdo nebo co je to uchavec?
1: Třeba sluchátko, zvíře, člověk, houba.
2: Že má velký uši, že se uchytává dřeva.
3: Je to ryba.
4: Může to být pes. Prej je nějaký člověk hluchý a prej neslyší.
5: Kůň, třeba uchavec ten, slon.
6: Uchavec může být třítek.
7: Třeba ty zástrčky do ucha.
8: Šelma.
9: Že má dlouhý nos.

0: počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude zataženo. Na většině území Karlovarského kraje s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími a výjimečně i bouřkou. Odpoledne ale srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

jaký to je? Eva Farná v 8 hodin a 49 minut. Dnešní ranní vysílání končí, ale my pokračujeme dál. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Víc vám řekneme ve zprávách v 9 hodin. Potom už tady bude neočekávaný dýchánek a po 10. hodině pochoutkový rok. Tak my se uslyšíme zase v 11. Do té doby pěkné nedělní dopoledne, třeba s Enrique Iglesiasem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary chtějí v září rozhodnout o budoucím zdroji tepla. V Jenišově staví u fotbalového hřiště nový sportovně relaxační areál. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary chtějí v září definitivně rozhodnout o budoucím způsobu vytápění města. Varianty představili na posledním jednání zastupitelstva. Jedna možnost je vybudovat pro výrobu tepla v budoucnu vlastní zdroj. Druhá varianta je, aby zůstalo město napojené na zdroj Sokolovské uhelné. Podle odborné studie vychází jako míň investičně nákladné dál odebírat teplo z Vřesové. Podle primátorky Karlových Varů Andreje Feferklové z hnutí ANO je pro město podstatná stabilní dodávka tepla a jeho cena.
2: Zdroj půjde čistě za Sokolovskou uhelnou, to jsme říkali už jako na tom zastupitelstvu, a teď se bude řešit financování té trubky, toho přívodu, a tam se bude řešit, jestli se nám podaří na to získat nějaký dotační titul, nebo jestli město na to nějakým způsobem přispěje, ale chceme, aby to pak bylo zohledněné v té ceně pro konečného uživatele.
0: Město ohledně budoucnosti teplárenství připravilo taky dva termíny pro diskuze s veřejností. Jedna se uskutečnila tento týden, druhá bude 29. července. Na otázky odpovídají zástupci Sokolovské uhelné, Karlovarské teplárenské a zpracovatel studie. Jenišov buduje v lokalitě pod Rybníkem nový sportovní areál. Obec za něj zaplatí přes 24 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Hotový už je pump track, workoutové hřiště nebo parkoviště, říká nezávislý starosta Jiří Stehlík.
3: Bývá dokončit inline dráhu, budou se tam dělat minigolfové stanoviště, bude tam 9 jamek. A finišují práce na posezení pro občany s grillem a nějakou příjemnou odpočinkovou zónou. Doufáme, že se to podaří dokončit do poloviny září.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Íránský nejvyšší vůdce ajatolách Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenziva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle ustanou, bude převážně oblačno a postupně se k večeru zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme moc.
2: No, aby ste sa nezbláznili z toho, no. Říkej mi táto, no, dobrý. Já bych měl říci, že sledujeme neočekávaný dýchánek, teď jsme poslouchali písničku Říkej mi táto, ačkoliv, jako já si říkám, jak je to možný, že ta holka je tak hezká, když je Smolíko, ale dobrý, jako jo, dobrý, dobrý. Čili Jakub Smolík, Petra Smolíková, děkuju, a paní doktorka Formáčková a vedle ní další šarmér Martin Trnavský. Martin, prosím tě, ty jsi jako směřoval k tomu divadlu nějak přímou cestou? Jako, že jsi...
3: Ne, velkou obklikou, velkou.
2: Jak, jako, velkou. Jak velkou, nebo co jsi
3: Já jsem vyučený elektromechanik prostoru a zařízení bez maturity, pak mám čtyřletou dálkovou průmyslovou školu elektro. U toho jsem se chystal na olympijské hry do Barcelony v jachtingu v roce 92. A protože nás tenkrát nenominovali na olympiádu, tak já jsem nějak šel takhle kolem brněnské přehrady, kde performéři hráli nějaké představení a já jsem poslouchal ty desky Soboty, Šimka, tady prostě tady to celé, tady to divadlo Malý Forem a Lasica Satinský a Voskovec a tak. A říkám, a vždycky na škole jsem byl takový bavič, který s tím měl problémy, protože tak nějak učitelkám se to moc nelíbilo. No a já jsem říkal, no tak to snad umím taky, tohle. Sebevědomí mladého člověka, to už tady dneska zaznělo, je největší vůbec. A přihlásil jsem se na Janáčkovou akademii muzických umění velkou náhodou. Předtím jsem byl s maminkou jenom na Labutím jezeře a Broukovi Pitlíkovi, což jsou balety, protože moje maminka je baletěčka, bývalá, a můj otec zas hrál na bicí v jedné také big beatové kapele. No a abych se dostal k tomu finále, oni mě přijali. Jo, a byla to náhoda.
2: Promiň, že ti skáču do řeči.
3: A tak to začalo.
2: Mně se zdá tohleto neuvěřitelný. My se dřeme, připravujeme se na zkoušky. Já ne, já na to vždycky kašlel, jaký mě vyhodili, že jo. Ale jsou lidi, kteří opravdu poctivě, teď mají ty učitele, mají ty trenéry.
3: To je možná ta chyba.
2: No já jsem, a pak přijde hej, teda ne, jako jo.
3: Já jsem obyčejný kluk z Brna, co se vyšvih.
2: Má taky sebevědomí. Hele, ale takže ty máš jamu teda.
3: Ano, já mám jamu, ano.
2: No tak dobrý, no.
3: To je brněnská Janáčková. To ještě prý, jak se řekne, japonský neherec.
2: Ne, nevím.
3: Má jamu. Takový blbej vtip, no ale tak řekl jsem vám, no.
2: Hele, počkej, ale to Brno, Jan, proč to tak jako odnáší Brno? Vždycky, když se řekne Brno, tak lidi, no tak jako dá se to léčit nějak třeba, nebo prostě, no to je to Brno. No to...
3: Víte, já jezdím s divadlem, já mám divadlo Frida, autorský divadlo 26 let a jezdíme po celé republice a ta naše republika je tak vlastně malá, to tak za chviličku to přejedete a je tak pestrá na všechny ty nářečí a na tu krajinu a na všechno a na tu kulturu, že vlastně dělat si srandu, to je dobře, že si sebe umí dělat srandu, protože jsme se z toho zbláznili, ne?
2: To se mně líbí, to se mně, no. Já mám takový pocit a lidi to jako někdy si říkají, zvláště holky, já nevím, jestli to třeba malá Petra prožila někdy, jako, že jako oni si ze mě dělali legraci, že s tím jako trpí, já nevím, jestli Marie, ty někdy si trpěla tím, že si z tebe někdo dělal legraci. Co, Marie?
4: Já jsem si počala. Hele, já nevím, ale já si nemyslím, že si ze mě někdo dělal legraci. Já jsem měla strašnou kliku, já jsem měla dva dvoumetrový bratry a já jsem je vždycky všechny strašila těma bratrama, když jsem byla dítě. A fakt si ze mě nedělali legraci.
2: No jo, no tak ty jsi měla ještě tátu tankistu, nebo
4: a
2: co?
4: A táta byl tankista, no, já jsem byla dobře vybavená.
5: 4 z tanku a 5.
4: A ještě teda jediný sport, který jsem dělala, tak jsem střílela z malorážky. Tak a házela granátem, jo, takže já jsem...
3: Tak tankistka a střelkyně, no tak to...
4: Já jsem fakt neměla s tímhle žádný problém.
2: No jak jsi se vůbec mohla provdat s takovýmhle portfoliem?
4: No těžký to bylo. Musela jsem ho fakt těžce uhnat. Teda
2: to mi neříkej, já jsem...
4: A od teda, jak jsme mluvili o tom sportu třeba, tak Formáček, tím, že jsme byli všichni ty Spartani a ty mý dvoumetrový bratři byli Spartani, on do konce života mých bratrů se nepřiznal, že fandí Mladý Boleslavy.
2: Ani Boleslav by neprošla,
4: ne,
2: jo?
4: Ne, nic by neprošlo.
2: No, tak to je násilí tohleto, ne? To je
3: prostě... My se Zbrojovkou Brno jsme se tam teď dostali a my vám ukážeme.
2: To bude něco strašného. Já se na to moc těším. Ještě Zbrojovka Brno do toho. No,
3: já jsem... tady střelky nemohla ocenit, ale že tam jsme, ne? Zbrojovka
5: Brno. Já jsem taky chodil s jednou holkou z Brna.
3: A ty jsou hezký.
5: Jo, bydlela v Černovicích.
3: Ano, ano. Tam za zdí, anebo před?
5: No, tam to je blázinec, víte, ale já jsem tam málem skončil. Já jsem tam o tom málem skončil, takže já Brno...
4: Brno je zlatá loď.
2: A co ti dělala, že jsi tam skončil málem, nebo proč?
5: No, pak si vzal můj kolega a pak ještě jeden kolega. Ale to není důležitý, ale Ne, skutečně, Brno já mám hrozně moc rád, protože třeba tam je jeden bar, Tabarin bar.
3: Tabarin, to patří mému kamarádovi a ty dva já jsem dal dohromady.
5: No, tam já jsem s Lukášem Vaculíkem strávil.
3: Tam strávilo strašně moc lidí hodně
5: času. Přátelé, to bylo hrozně. Ano, ano, ano. Ale tam to bylo...
3: A ještě byl Pitkin, tam jste taky možná chodili, pamatuješ si na to?
5: Ne, tam jsme nebyli, člověče. No, tak... Já kdykoliv byl v Brně, tak jsem byl v Tabarinu.
3: No, jsme ono to bylo u nádraží, to je blízko. Hotel Grand.
5: No, u nádraží, ale jako tam bylo do 5 do 6 a byly tam hodně hezký holky.
3: Je, tam se to sjíždělo vlakem z okolí.
5: Ano.
0: Dva starci si tady vzpomínají na svá nejlepší.
3: Starnoucí mladíci zaspomínali.
4: Ale já někde četla, že největší kvalita života jako v naší republice je v Brně. Jakože tam opravdu, jakože to má všechny výhody velkoměsta a všude blízko.
3: Ježíš, to je ono. Já když v Praze mám něco koupit, já si počkám, až jedu za rodičema do Brna a tam to všechno seženu, protože jdu pěšky a mám to.
5: Já myslím,
3: ale...
5: protože je to zadarmo.
4: Ne, fakt, Brně tam je zadarmo, největší ještě. Kvalita života.
3: Opravdu. Ano, je, opravdu.
4: To jsem fakt četla.
3: Nevím, změřím si to. Ano, ano.
0: A když jsi mluvil o tom, že jsi šel vyzbrojen tím Sobotou a Šimkem a jo, to jsi jim tam předváděl tohleto?
3: Ne, jim ne, tohle ne. Takhle ve škole jsem vykládal takový, ty jsem byl takový ten bavič, no. Jo. Tak jsem si myslel, že to je herec.
0: A co jsi dělal na zkouškách na JAMU teda?
3: Připravoval mě, teď tak si vzpomenu, Mirek Etzler, takovou malou věc, Petr Motloch a Alenka Mihulová. Tak teď takový nějaký a to bylo. A měl jsem tenkrát hrozný štěstí, protože dostat se, jestli to někdo poslouchá, kdo se chce hlásit na takovou školu. Ono to záleží vždycky na tom kantorovi, který otevírá ten ročník, ne jestli jsi dobrý nebo špatný, protože to je trošku taková locovačka. A tam byl takový chlapík, jmenoval se Zdeněk Černín, pořád je herec, který vlastně byl velký sportovec. A já když jsem tam přišel, já fakt na tu olympiádu jsem se připravoval, tak já měl svaly. V té době se točily ty filmy s tím Arnoldem Schwarzeneggerem a já jsem vypadal jak magor, který si myslí, že to bude točit, tak já jsem měl srostrejkl a ty svaly. A všechno. A já jsem tak na něho vyběhl, jsem nevěděl, že to je on, kdo to je, tak jsem to na něho namířil, ten monolog. Teď jsem mu to řekl, on na mě koukal a on říká, nepopsaný čist, teda list papíru. A vlastně jsem, moje energie ho je vlastně, jako, tak jako se mu líbila, že jsme sportovci.
0: Pamatuješ si z toho ještě aspoň 3 věty, třeba z toho, jestli by to ještě zapůsobilo, jako jestli zkus to, jako já nevím, zaměř se.
3: Já si z toho už vůbec nic nepamatuju.
0: Ježišmarja, tak to, že se jako... ohromil, to si pamatuješ. A ani jak to začínalo, jako...
3: Ty přijímací zkoušky?
0: No, ten monolog nebo něco.
3: Ne, to už fakt ne, je to strašně dávno. Mě bylo 21 a mě 56.
0: No, to vypadá...
4: Ale to vypadá úchvatně.
3: Já jsem to chtěl slyšet. Děkuju moc krát. A to si zaslouží podle. Ano, děkuju moc krát.
0: Tak Kubo, prosím tě, aby jsme ho trochu smázli.
3: Kubo je mladší.
0: Ale prosím tě, se na něj podívej. Hele, pamatuješ si, Kuba totiž, to je zvláštní, ty jsi se s ním nepochlubil, ale vždycky, když jsme někde seděli, tak ty jsi najednou vytáhl toho Sobotu. Ty jsi najednou mluvil jako Luděk Sobota. Mně se to strašně líbilo a nevím, už jsem to dlouho o tebe neslyšel. Jako, jak seš na tom?
5: No, já vám se přiznám k jedné věci, že Luděk Sobota mě nemá rád. Ale ne, že by kvůli tomu, že jsem se ho snažil napodobit, vždycky, když jsme se napili, jako... Ale protože my jsme asi před 3 lety jsme byli v Praze na tenisovém turnaji, co tam Adina někde u Malvazinek. A Luděk tam přišel. A on je teďko v takovém stavu, že je takový mrzout. Jako jo. A my se známe hrozně moc dlouho a mě fascinuje. Já jsem proti němu nemohl hrát tenis. Jo. Víte proč? Protože on hrál tenis, anebo hrál tímhle tím způsobem. Stál vzadu a držel tu raketu a dělal.
0: Poskakoval takhle?
5: Takhle poskakoval. A já, když jsem ho viděl, tak já jsem nemohl hrát. A on tam přišel a tam byl takový obrovský demižon slivovice, který si nalejval panáka. Já jsem ho chtěl nějak pozdravit a zezadu jsem šel takhle. A jak on to tam nalejval, tak jsem, Maruško, s dovolením, tak jsem udělal takový... On se vám taklek... že během 5 vteřin stál, takhle dupal a řval, blbče, krávo, blbla, blbe. A pak se zhroutil. A teďko Adina přiběhla a říkala, co jsi mu udělal. A já a nic, a on ležel a dělal, cože, co? A já jsem myslel, že má infarkt, jako jo. A on potom mi prostě vynadal. Můžu jenom něco říct, co jsem myslel jako taky v rádiu. Já jsem, my jsme jezdili s Lukášem Vaculíkem, já jsem zpíval a on říkal veselý historky. Bylo to skvělý, protože s Lukášem se známe ještě díl, jak 40 let. A my jsme přijeli do Mariánských Lázních a tam do divadla a tam jsou normálně takhle balkony. A tam, já jsem tam říkal nějakou historku a tam takhle seděla paní, opřená, jo, takhle. A já jsem tam něco řekl, něco takového, a ona udělala, yeah! A já vám koukám, normálně něco takhle v těch reflektorech takhle padalo dolů. Normálně jsem to nezaregistroval nic. Najednou se otevřelo vedle takhle dveře a tam postava. A takhle jako jo. Šátrala po zemi a já říkám, pro boha, co tam hledáte? A ona, žuby. A mám a nasadila je takhle. Ale proč to říkám? Já jsem to říkal taky v rádiu a tam seděl Franta Ringo Čech a říká, pane Smulíku, dřív po váženský házeli kalhotky, teďko zuby, buďte rád, že neměla kosu.
0: Jakub Smolík. Jakube, abychom zase pozvedli tento večer, nebo toto natáčení tady v divadle Alfa.
5: Ne, nebudu zpívat, protože teďko jsem to tady jako zaspíval. Teďko dejte taky Marušce nebo tady Martinovi prostor.
0: Jo, no jo, jenomže já tam mám ještě jednoho hosta, který přijde po písničce, víš. A ten si vás prohlídne, ten se na vás podívá a je docela možný, že se některá z vašich tváří objeví v tom jeho obrovském portfoliu největších osobností České republiky.
5: Tam jsem nebyl.
0: Já taky ne.
5: Kamaráde... Protože on fotil jenom ženský, víš?
0: To ne, pozor, kamaráde.
5: Ten ale má... jo, a hezký ženský.
4: Má... Hlavně ženský.
0: No jo, to já by jo. Si nepřijal. No.
5: Ty tam seš?
4: Ne, my jsme spolupracovali. Já když jsem byla ve vlastně, tak on nám fotil obálky. Léta letoucí.
0: No to dobrý, dobrý, dobrý, jenomže on má jakési světové prvenství, ty jeho portréty mají obrovskou hloubku a jak on to dělá, nechce prozradit. Já jsem si ho pozval sem jenom proto, že několika dobře trefnými mířenými otázkami to z něj musíme dneska vytáhnout. Po písnice vám ho představím. Je to velmi skromný, milý člověk.
4: Světově proslulý.
0: Světově proslulý.
4: Já si pamatuju, já jsem jednou byla v Moskvě, ale to bylo v 90. letech, na koncertu Michaela Jacksona. A když jsem jela z toho letiště, z toho Šeremetěva, tak celý ty silnice ty byly lemovaný velkýma billboardama. A tam bylo Lica Moskvy a byl tam jméno tohohle fotografa. Takže
0: fakt?
4: To, ano, ano.
0: I tam jako...
4: Já byla v šoku.
5: A Jackson byl v Mostě?
4: Ano, tam
0: ne,
4: jsem byla
0: v Mostě, jako... v Moskvě, ty vole.
5: Já jsem si říkal, že v Mostě, jestli jsi se nespletla, že tam...
0: Oj, že jo, Michael si tam... No, to že... Prosím tě, Kubo, teď dej nějakou rozvernou píseň a pak no, toho chlapíka, kterému jsme udělali takové antré, představíme.
5: Já nemám žádnou teďko rozvernou píseň. Já mám píseň, která se mne Prý chlapi nebrečí.
0: Ježišmarja. Ale to je taky pěkná.
5: Tak mi můžu zaspívat. Tak pojďme.
1: Pak jsem se vrátil a na chvíli uhlídnul se zpět.

0: Děkuji.
1: Jakub Smolík. Martine, jako není to trošku nespravedlivé, jako ty zpěváci, oni si složí pár písniček, pak s nima jezdí, objedou celý svět s tím, zaspívají si, teďko ty holky žasnou, jako na co ty si jako, tak jak ty holky, no ty možná na ten jako v obličej, on taky, on má teda hezký hlas, ten Martin, no, to je...
2: Já jsem teďko přemýšlel, já mám jednu takovou písničku, kde je recitativ, kdybys mi tam mohl to namluvit.
3: Já jsem dělal recitativ, jestli znáte tu písničku, Eva Kleinová udělala vlastně od Marie Rotrové takový to, ach ano, vzpomínám, jak říkal ten Bartoškář, ano, vzpomínám si na tu krásnou dívku, která proletla mi městem a životem. Znáte tu písničku, jak se to jmenovalo, jak je ta písnička? To je od Marie Rotrové.
1: Já no, vím, no, jo, ale nespomenu.
3: Měli jsme se, ne, to není ne, ona, ne, to ne, ne, to mi dva, nebo ne, takhle, no, ne, tak to jsem, ano, tak to jsem namluvil, to jsem zrecitativoval.
1: Jo.
2: A to je krásný, protože...
3: Je to někde na internetu, na YouTube.
1: A ty bys si chtěl, aby ti Martin jako udělal jako do písničky recitativ, jo? No jo, na člověče, aby tě potom jako nezastínil, rozumíš? Jako?
2: To mě vůbec nevadí, právě proto chci takový ten mužný hlas, protože má krásný hlas, že jo?
1: Jo. Maria, co to dělá?
2: Počkej, já chci říct, že podívej se, už tady Mirek Moravec, ten už tady není, že jo. A kdo jiný, Bartoška už taky ne, tak jsi mi zbyl ty.
4: Ale fakt je málo krásnej hlasů, to je pravda?
2: No, opravdu.
1: No tak já znám pár lidí, kteří mají hezký hlas.
3: Ale já za to nemůžu, je to tak,
1: nejsou
3: tak
1: daleko.
3: Se to tam nějak vychrchlalo v tom jim.
2: A ty kouříš?
3: Ne, vůbec ne.
2: Nekouřil jsi nikdy?
3: Já nepiju, nekouřím, já jsem divnej.
1: Ježíš. Tady se každý chlubí, ten má krásný hlas, ten má krásný písničky, ten má krásný obrazy. No, já vám...
4: Na tobě taky něco najdem.
1: No.
2: Ty máš krásnou kravatu.
1: Kravatu, no. To znamená žádnou. Dobře. Tak, přátelé...
4: Zkus se slíknout, my něco najdem.
1: To je opravdu humor tohle. To jsme se nasmáli, teda to mám
2: řeknu. Maruška už se napila toho alkoholu, víš?
1: Tady jsou čtyři portréty na jevišti divadla Alfa. Je tady neočekávaný dýchánek, je tady Martin Trnavský, paní doktorka Marie Formáčková, Jakub Smolík a Petra Smolíková. A vzadu v zákulisí ještě v portálu stojí pachatel těchto čtyř portrétů. Je to muž, který patří mezi snad 100 nejvlivnějších osobností, co se týká fotografií světa. Máme tady paní Jiřičnou, máme tady Karla Gotta, na druhé straně Miroslav Horníček. No a kdo, prosím?
5: Kolega.
1: Jo, kolega, jo, kdyby kolega. Ano, no a poznáváte toho pána, který je tam hned na začátku, kdo to je? Ano, pan Baťa. A já vám představuji Jadrana Šetlíka. No jo, no jo, obětí líbačky. Ano. Pane Šetlíku, pojďte sem ke mně. Já jsem vás tady tak představil, všichni tak stichli, říkali, pan profesor je tady, je tak, no tak jako ale ve svém oboru, že jo. Tak, jednak srdečně tě zdravím, vítám.
6: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsi přijel. Dneska to je totiž zázrak. Trnavskýho sem dostat, to bylo těžký, jo. To 2 roky jsem ho na kolenou prosil, na kolenou.
5: Po telefon.
1: No tak po telefonu, ale já chlečel. No jasně, že jo, ano. Kuba Smolík, ten říkal, dobře, tak po 15 letech přijedu zase, dobře. Jadrana sem dostat, to bylo opravdu hodně těžké, ale my jsme se teď sešli na radnici vlastně.
6: Trvalo to 2 dny.
1: No, co jsem tě ale prosil, že? Ne, Jadran byl tady, udělal tady krásnou výstavu, dneska se dělají výstavy, to je zajímavý. Dřív byly výstavy na měsíc, na 3 neděle, jako byla výstava v nějaké síni. Jo, dneska se udělá výstava, zahájí se, ty jsi tam měl vynikající zpěvačku, že jo, jak se jmenujete? To byla...
6: Michel Katrak.
1: Ano, nádherný soprán. Já měla tady být dneska taky, ale někde se překřikla, takže jako trochu, tak jsme ji nechtěli jako poškodit ten hlas, tak zůstala v Praze, ale objevíte se tady spolu někdy v září.
6: Určitě,
1: asi
6: určitě,
1: v Malé synagoze, kde zase budeš mít takovou tu jednodenní výstavu a kde bude taky krásný koncert téhle sopranistky. Určitě. Já se na to těším. Ale Jadrane, teď nám prosím tě řekni, paní Jiřičná, jak se s ní spolupracovala? Udělej nám takový jako výklad k těm čtyřem portrétům.
6: Prvovec ke čtyřem portrétům. No, tak ke každému to bylo pochopitelně jiné. U Evičky bylo specifické to, my jsme dlouholetí přátelé a já jsem, protože jsem si uvědomil, že ona vždycky chodí v černém. A mě do toho portrétu se úplně černá jako moc úplně nehodila, tak jsem jí večer předtím volal do Londýna a říkám, Evičko, prosím tě, vem si něco barevného na sebe. A ona říká, no já nic barevného nemám. No ale já něco zkusím, já něco vymyslím. A skutečně večer vzala takovou draperii, kterou sešila, prostříhala. A vznikla z toho taková neidentifikovatelná šála a k tomu barvar tinky a nechtů a už teda to nebyla sicilská vdova, ale krásná, úžasná Evička Jiřičná a ještě k ní mám jednu věc, protože dámy většinou říkají, no ale musíš mi to hezky vysvítit a potom vyretušovat. A říkají, já neretušuju, protože to, co já dělám, to je klasický analog, to není digitální fotografie a tam to počítač nevidí, takže to není kde retušovat. Já jí říkám, no Evi, vidíš, já ti krásně vysvítím. A ona říká, prosím tě, to mi nech, to jsou moje vrásky, ty mi nech. To je vole, jedna z mála, nebo jediná snad, která to dnes to takhle prohlásila, co se vrásek týká. Takže Evička Jiřičná, úžasná teda designérka a v rámci toho mého projektu Ve stopách vzorů mám k ní i mladýho, talentovaného designera a architekta až z Hongkongu, který ji obdivuje.
1: Ano. Co Karel Gott? Jak se fotil Karel Gott?
6: Tak s Karlem my jsme se znali dlouhá léta, pochopitelně, a já se vždycky snažím, aby ty portréty byly takový víc obrazový než fotografický. A já ze zásady v ateliéru nikdy nemám jako zrcadlo, že by ten portrétovaný se v tu chvíli na sebe díval, protože to odpoutává pozornost. Tam důležité je ten kontakt, ten dialog se mnou. Ale Karlovi jsem to výjimečně povolil, protože on prostě se potřeboval kontrolovat a říká, dobře, udělám výjimku a teďko najednou on na mě tak říká, prosím tě, tady do těch vlasů nechtělo by to takový ten štych trošičku. A já říkám, Karle, já ti taky nekecám do toho, když nahráváš, že si máš zpívat o tóninu vejš nebo níž, tak mě přitom nechal a z toho vznikl teda ten portrét Karlův.
1: Hezký, krásný, krásný. A na druhé straně naše srdeční záležitost. Miroslav Horníček.
6: Ano, pochopitelně, tak to je víc Plzeňák, než všichni Plzeňáci si myslím. S Mirkem mám takovou historku takovou úsměvnou, protože my jsme to dělali v jeho vile na Vinohradech a já jsem věděl, že on má rád červené víno. Tak
1: to věděl každý.
6: Jsem vybral skutečně nějaký archivek můj a říkám, jsem přinesl mu to nejlepší a skutečně přinesl, teď jsme přišli a než moje paní ho začala líčit a tohle, tak tam paní domácí odevřela víno a teď jako tak pečlivě jako nalil do těch číší a teď jsem čekal, teď se tak jako prohlížel a říkám, znalecky něco poví k tomu a říkám, no je červené, no. Ale a potom ještě říká, no a Jadránku, jestli pak víš, jakou má mít teplotu červené víno, tak říká se, že má mít takzvaně pokojovou teplotu. Já vždycky říkám, pokud to nepiješ s eskimákem v iglu. Že? A on říká, ne, má mít teplotu pokojské. Takže to je typický Mirek Horníček.
1: Jo, on jednou vyprávěl, tady v Plzni, tady v Plzni měl takovou krásnou příhodu, jako jemu to pálilo už jako klukovi. On říkal, my jsme tady, já vám neřeknu, co to bylo za skvostnou herečku, která tady hostovala nějak v Plzni v divadle a jedno odpoledne bylo takové taneční odpoledne a vědělo se, že ona tam přijde a on snad jako gymnazista s klukama, že tam taky půjdou, protože ji chtějí vidět. A vsadili se, že on pro ní půjde tančit. A ona samozřejmě, to už byla dáma vyspělá, že jo, a on klučina. A tak se odvážil, šel k ní s mým prosit. Ona se tak na něj podívala a řekla, nezlobte se, ale s dětmi netančím. A on zachoval dekorum a řekl, promiňte, netušil jsem, že jste těhotná. On byl teda, to byla skvostná osobnost, jako když to člověku takhle pálí, jako jemu, to je neuvěřitelný. A já jsem pyšný na to, že mě chtěl udeřit. Jo. On je takový mírumilovný člověk a já to rád vyprávím, se s tím rád chlubím, protože kdysi, protože nějak se znali ještě s mojí maminkou, taky z Národního divadla a tak, a tak, taky jsme spolu dělali pár pořadů a on mi říkal, budeme se tykat. A mně to bylo trapný, já jsem nemohl, znáte to, jak člověk jako k té osobnosti zhlíží a já jsem říkal, ne, já opravdu, ne, budeme si tykat, dobrý. A takže to probíhalo tak, že jako on mi tykal a já jsem mu samozřejmě vykal a on mě za chvíli poslouchal a pak povídá hezkou větu, ještě mi jednou vykneš a já ti dám dvakrát přes držku. To jsem si zapamatoval a stejně jsem mu netykal, fakt to nešlo, to je prostě... To je strašně těžký tohle. No ale pak ještě tady máme do čtveřice portrétů.
6: Tomáš, to byl úžasný člověk a vždycky, když se mě ptají, říkají, no, abyste fotil ty a ty a ty všechny a kdo je pro vás jako to nejvíc. A já vždycky tvrdím, že i přes všechny osobnosti, nejenom naše, ale i světa a prezidenty. A tak pro mě takovou vlajkovou lodí mý galerie je tenhle portrét Tomáše Bati. Jo. A vznikl tak jako úsměvně taky, protože vznikl v jeho Baťově vile ve Zlíně a já jsem udělal celé takové portfolio a on se tam pořád takhle jako prsil, jako tak důstojně, aby stál jako rovně s zataženým břichem. A já už jsem toho měl celkem hodně, pak se posadil a já mu říkám, Tomáši, zkuste udělat něco akčního trošku, jo? A tam se třeba přes rameno na mě podíval a to. A on ten moment říká, no a co mám udělat akčního? A v ten moment já jsem zmačkal spoušť a vznikla z toho v podstatě tenhle ten legendární záběr.
1: Jadran Šetlík. My bychom si dlouho tady mohli vyprávět o tom, jak vznikají ty portréty. Nemyslete si, že to je tak, že se podrbete a je to hotové. Byly na tebe, Jadrané, hodně velké stížnosti. Že prý ten portrét připravuješ celý den, dokonce někdy dva dny, že to je strašně jako velká příprava, že ty lidi jsou z toho úplně... Jo, teď ještě spad.
0: Jak...
1: Zuby. A my se reflektor, že už se na mě řítí. Jo, ale ono to dá zabrat, že jo, udělat takovýhle. To není za půl hodinky hotový.
6: Tak to vlastní focení není tak dlouhá, náročná věc, protože taky nemůžu fotit dvě hodiny, aby se dotyčnej unavil. Takže tam je to spíš o tom dialogu, o té komunikaci, zachytit to, co člověk chce navnímat z toho
1: člověka. No ale ty prý přijdeš domů a řekneš do vily k panu Baťovi nebo k panu Horníčkovi a začneš zalepovat okna, jo, a pracuješ s tím světlem a takhle. A on říkají, to je šílenec, to je pozor, pozor na ně. Jako. A pak, když vám udělá ten portrét, tak mu všechno odpustíte. Jo, je to tak. A když se tak jako podíváš na naše hosty, koho by si tak jako vybral? Je nás tu pět teda, jo. A jako koho by si tak, když se podíváš jenom na ty obličeje, na ty postavy, koho by si tak jako z té pětice, nechci tě upozorňovat, jo, koho by si tak jako, jestli si tady chceš ještě zahrát, vybral? Co?
6: Podívej se, já bych to vzal postupně.
1: Ano, ano.
6: A tebe bych nechal až nakonec, jo, až by si, protože na tebe bych potřeboval trošku víc make-upu dneska, jo.
1: Já jsem se sežehl s tím Antonínem Panenkou, já jsem... Dobře, ale, čili, a jako, kdyby si třeba, podívej se na Marii třeba, jo, kdyby si dělal portrét Marie, co tomu říkáš?
4: Hele, Jadra, mě, pamatuješ, ty jsi mě dokonce s dětma říkal, jsi, že nám uděláš takový rodinný portrét a tak. No, a já ani nevím, proč jsme to nikdy nezrealizovali, pořád na to myslím. Jednou jsi mi dokonce i dal prázdnej rám jako výčitku, protože furt jsem se k tomu neměla. Ale v jeho ateliéru byla vždycky tak super atmosféra, to bylo tak vždycky příjemný, máš to pořád v té Holečkové ulici. Mm-hmm, tam to bylo strašně příjemný, my jsme tam tak hrozně rádi chodili. A takže vlastně to bylo i prostě nechat se ještě fotit v takový příjemný atmosféře, to už by bylo navíc. Tam to bylo fajn si
6: popovídat. Prostě, aby jsem rozuměl. Jo? Bylo to tak příjemný, že k poslední nikdy ani nedošlo.
4: K poslední nikdy nedošlo, což ano.
1: No to je trochu podezřelý tohle.
4: Ne, ale jako. my jsme dlouho spolupracovali, ty jsi nám vyfotil tolik obálek, jako když jsem pracovala ještě ve Vlastně. Ano. Několik let si nám fotil obálky, taky kvůli tomu se ta Vlasta tak dobře prodávala, protože to byly krásný obálky, který Jadra dělal. A navíc já úplně zbožňuju to jeho jméno Jadra.
1: Jo, jak jsi k tomu přišel, tohleto?
4: Jadran, to je krásný.
1: Tady Jakub a Martin, Petr Dnic, jako Jadran.
6: Tak jako moje maminka byla Slovinka, narodil jsem se v Terstu, na Jadranu, takže tak to vzniklo.
1: Aha, to nám ještě tehdy patřilo, ne? Když jsi se... Ne, pardon.
6: Za Rakousko-Uherska jsem se opravdu nenarodil.
1: Hele, a máš teď jako někoho tak jako v pácu, že si říkáš, tenhle ten portrét musím udělat. Tuhle ženu nebo tohoto muže. Jako, máš něco, co...
6: To já mám pořád, neustále někoho v rámci toho projektu.
1: A po kom jdeš teďko? Po kom tak jako teď?
6: Ty jako někoho, koho mám z příštích. No. Ano, v pátek já mám krásný portrét Honzy Smikmátora.
1: Jo, zpěvák, výborný.
6: A v rámci toho cyklu těch vzorů já jsem mu říkal, ty Honzo, ale ty už by si sám mohl být vzorem, jo? Ale přece jenom není tady nikdo, kdo je tobě velkým vzorem. Říkal, jo, to je Scott Hamilton, úžasný legenda americká, saxofonista. A ten shodou okolností je teď v pátek, přijede na jeden koncert do Mikulova. Takže tak, no, takže Scott Hamilton v pátek na zámku.
1: Čeče, ty umíš všechno, zastav se někdy v Plzni taky, no.
4: A můžu mít taky jeden dotaz, mě by strašně zajímalo, jak vidíš budoucnost toho tvýho focení, toho klasického, když teď všichni fotí třeba na ty mobily nebo něco takového, jako, jak to vidíš, jak to bude třeba do budoucna s tím letním focením?
6: Tak já myslím, že to bude čím dál vzácnější a vzácnější, protože už to čím dál míň a míň lidí dělá. A tu mojí technologii to už vůbec ne.
2: Ono to je taky pracnější, že jo?
6: Srdce kamer.
4: No. Jak černý desky, viď? Taky se to vrátilo teďko.
2: No, to je něco jiného. To není zase tak pracní, to zadáš a buď ti to dojde na CDčko a tohle to líp hraje. Ale to focení, na tenhle, tak je to opravdu pracnější. To není jako, pak to dáte do úpravy a tohle to všechno, to je prostě něco jiného. A taky je to znát, tak se podívejte.
1: Ono je totiž to znát, že ty lidi, které fotíš, máš rád a že je znáš.
6: To
1: a
2: proto tam nejseš ty.
1: A tak děkujeme. Moji milí, čas se nám nachýlil. Je to s vámi hezký povídání, to určitě ano. Kubo, odspívej nám jednu písničku a pokřídíme tu tvoji desku.
2: Dobře, ale když tak to vystřihneme, když tady mám Petrušku, můžu vám teda něco taky říct?
1: Můžeš.
2: Hele,
1: Jadrane, nech to, s tím se bude křtít.
2: Pozor, ale to je alkoholový, tady máš nealko, jestli chceš, že si řídíš, jo?
1: Ježemaria, Šetlí Čeče, nejbohatší fotograf na světě. Až majzne nám tady pítí.
2: Neochutnáš, máš smolíka.
4: Přátel, je to výborný, já už to vypila.
2: No, podívejte. Přátelé, musím něco říct, jak jsi se bavil s tím, jakože jsem mu vykal a tykal. Já jsem něco podobněl s Karlem Gottem. Já jsem mu celý život vykal a on mi tykal. On mi říkal, Jakube, pro Boha, proč mi netykáš, když jsme pomalu stejně starý. A já jsem říkal, Karle, to není pravda. Já když jsem se narodil, vy jste dělal elektrikáře v ČKD v kompresorech. Jako jo. A on, tak to jsem neto. Ale když tady mám Petrušku, vám musím říct historku, která se skutečně stala. Petr Janda měl narozeniny tenkrát, když Petrušce byl asi 3 roky, měl asi 98 nebo 100. To je jedno. A měl na Václaváku narozeniny. Pozval nás tam, byli tam všichni, byl tam i Karel. A Petrušku jsme tam takhle vzali, to jsem ještě nebyl ženatý, Petrušce bylo asi 3 roky, a že si tam bude hrát s tou jeho dcerou. A byli jsme tam a byl tam Karel a já jsem říkal, Karele, nevadilo by vám, kdybyste se vyfotil s Petruškou? A on, tak to není žádný problém, jestli chceš, Jakube, tak tu fotografii uděláme teď hned, to není problém. Tak jsem se říkal, dobře, a běžel jsem za Petruškou, ta byla klemala, říkám, Petruško, vidíš, tam je toho zpěváka, to je ten slavný zpěvák, jak naspíval tu Včelku Máju, víš? A ona, aha, říkám, pojď, uděláš si s ním fotku. A ona, já nechci, mě se nelíbí. A já říkám, nemel a pojď, protože Karel tam stála. A čekal. A tak mě to bylo hrozně trapný, tak jsem takhle zalez a utekla, tak jsem takhle zalez do takového boxu a teď jsem říkal, no to je trapný teďko. A Karel furt... A když jsem dlouho nešel, tak s ním se někdo začal bavit a bylo to, tak se mi spadnul kámen ze srdce. A byli jsme tam asi 2 hodiny a po 2 hodinách jsme se tenkrát s přítelkyní, že půjdeme Petrovi poděkovat, že nás pozval. Tak jsme šli takhle Petrušku mezi sebou a byl tam Petr Janda, paní Přenosilová, Aleš Brichta a Karel. A když nás viděl, jak přicházíme takhle k němu, tak se vymrštěl a říkal, Jakube, kde jste byli? Já jsem čekal, že uděláme tu fotografii, tak ji uděláme teďko, to není žádný problém, co? A já, no... Není, no. Petruško, pojď, uděláš si s Karlem tady fotku. A se vám takhle postavila a řekla, tatínku, já už jsem ti jednou řekla, že se s ním fotit nechci. Všichni, co tam se dělali. Brichtovi spadlo cigáro do krku, ten se tam dusil. A Karel stál a říkal, to je neuvěřitelný. To je snad jediná žena v tomto státě, která se mnou nechce fotografovat. To je skandál. To je skandál. A přítelkyně, aby zachránila situaci, jak říká Petruško, pojď, dáme si teda společnou fotku. Stoupla si vedle toho Karla a já jsem vzal ten mobil, takhle ze mě lil pot už. Stoupnul jsem si a Petruška si takhle otočila na toho Karla, takhle se ho prolížela a pak se otočila na maminko a říká, maminko, on má nějaký ťupky na obličeji. Mě stříkal pot a já jsem říkal, řekněte sekana. A Karel, sekana. A kdybych vám ukázal tu fotku, kterou mám, prostě neuvěřitelný, bylo to, já jsem byl úplně vyřízený, spocený, víte až kde, tak tohle to bylo.
0: A já jsem vyřízená, spocená vždycky, když to vypráví teď, no.
1: Jak se trochu stydíme za svý rodiče, viď? Takhle já to znám, jo? Za mě se stydí i vnučky, ale... Ale
2: tak ty, já budu.
1: Ne, dobrý, půjdeš zpívat, pojď, ale aha. Hele, ale já, ty trapasy, já jsem zažil taky takovej trapas. Teď jsme byli v Praze na hlavním nádraží, krásná přehlídka Zuzany Černý, mimochodem tady z Plzně. A bylo tam spousta celebrit a Jadránek tam byl taky, samozřejmě Jágr tam byl, jako spousta herců a zpěváků a tak. Kuba tam nebyl, ale ty si vydělával peníze někde. A my chučí jsme tam byli teda a seděl tam mladý Bartoška, že jo. A prostě je to Bartoška a všichni ho znají a je to šarmantní člověk, opravdu velice jako příjemný, milej. A on tak jako koukal po mně, já jsem si říkal, tak asi bych tam měl zajít a už jsem tak jako k němu šel a slyším, jak povídá, to je ten Snanda Hložek, že jo? Tak jsem se zase otočil, šel jsem...
4: Takhle. Ale víš, že jsi mu trochu podobnej?
1: Teď jsi mě dorazila, dobrý.
2: Ne, to teda není.
1: Co, že ne, to víš, že ne. Martine, co, ty jsi nezažil nikdy?
2: Trochu ne.
1: Trochu ne, jenom...
3: Já jsem viděl Standu Hloška a Petra Kotvalda, no.
1: Já vím.
3: Já jsem znal jejich písničku Holky z naší školky.
1: Jo?
3: Ano, to jsem zpíval u nás na základní škole.
1: A víš, co mě se
3: ano,
1: líbí?
3: Ano, to znali všichni, no.
1: Hele, mě se líbí, já jsem jednou... Ty jak děláš ty třeba divadlo jednoho herce, že jo? To já vím, že to děláš skvěle, asi 3 věci máš takovéhle, že jo?
3: Ano.
1: Jako jeden člověk, ale taky se ti stane, ne, že tě třeba nikdo neposlouchá, že jako, že diváci nejsou zrovna naladění, jo? Že se hraje pro nějakou firmu.
3: Já mluvím tak nahlas, že poslouchají všichni.
1: Jo, A opravdu se ti nikdy nestalo, že...
3: Jednou jsem hrál na lodi, já nevím, to není zase, nevím, jestli to má pointu, ale prostě hráli jsme na lodi Adiho Hajdu v Bratislavě a myslel jsem si, že to je pro nějaký piloty, nebo tak říkám, dobře, OK, tak tam zahrajeme teda pro ně, kdo zaplatí. A oni strašně chlastali, strašně a přišli ožralí a donesli si ty flašky. A kluci osvětlovač se zvukařem se vsázeli, jestli vydržím 5 minut nebo 10 minut. A ve finále já vlastně miluju, jak jsem od toho Bolka naučil, naučený vlastně z toho divadla, tak jako když se něco děje v hledišti, mě to nevadí. Já to vlastně beru do hry, takový to malý vyrušová, mě to vlastně jako nevadí v těch našich hrách. A tak jsem to bral do hry ty lidi a asi dva se mě podařilo dobře vzít, co chtěli dělat ten největší binec a bylo to ve finále nádherný představení. No.
1: Jo, někdy takže
3: si člověk myslí, že a přitom. A někdy si člověk myslí, že to bude super představení a není. No,
1: jo. Takže hele, ale ty jsi zažil takový ty, dělal jsi s Bolkem, ne?
3: Ano, já jsem vlastně vzniknul díky němu, protože nám dal v divadle Bolka Polívky klíče od divadla a řekl, dělej si to autorské divadlo tady. A jedno představení jsme udělali s

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Města v Karlovarském kraji budou čelit úbytku žáků, hledají způsoby, jak dopady zmírnit. V Jenišově chystají revitalizaci nádrže Oáza. Půl roku od tragické střelby na úřadu v Chřibské na Děčínsku jsou stále někteří zaměstnanci na nemocenské. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Večer vyjasnění a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout zavírání některých školek a do budoucna škol, by podle náměstka primátorky Martina Duška z hnutí ANO mohlo být sdílení některých činností. Další možností by mohla být spolupráce s menšími obcemi v okolí, kterým mohou větší města nabídnout školky a školy pro jejich děti. Karlovy Vary už před lety sloučily mateřské školy do dvou organizací. Díky tomu se podařilo některé činnosti optimalizovat a sdílet mezi školkami. CHEP chce situaci řešit tak, že okolním obcím nabízí zaručená místa ve školách, které jsou obcím z hlediska dopravy nejblíže. V Sokolově zatím žádné změny v počtu škol nechystají, o mateřských školách se jedná. Obec Jenišov připravuje obnovu nádrže Oáza. Projekt za více než 130 milionů korun mají zaplatit státní peníze určené na odstraňování ekologických škod. Nádrž dřív zachytávala znečištěnou podzemní vodu z dolů, říká nezávislý starosta Jiří Stehlík.
2: V současné době ten sediment obsahuje násobně větší množství povolených hodnot arzenu. Takže především se tam jedná o odtěžení toho sedimentu. To bude velká položka celý té akce, přes 70 milionů.
0: Přípravu projektu kvůli administrativní náročnosti převzalo ministerstvo financí. O tom, jestli se obnova nádrže uskuteční, definitivně rozhodne na podzim mezirezortní komise. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali, 19. ledna na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a další 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby, potýká se ale s nedostatkem úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
3: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
0: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu. Sport. Do velké ceny Belgie Formule 1 odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se Vespa postaví v 15 hodin do první řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkou. Odpoledne srážky rychle ustanou, bude převážně oblačno a postupně se k večeru zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně zesílí, večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Sovova bourala dvě vozidla a na sjezdu z dálnice D6 u Dolních dvorů na Chebsku havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin je tady dopolední vysílání rádia vašeho kraje a právě v našem éteru už za chvíli uslyšíte další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na Chebsko, kde je ještě možné najít dříve typické domy, takzvané hrázděnky. Tak buďte s námi.
1: Dobré dopoledne a Radim Jehlík.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Sudetské stopy.
1: Jsou tu slibované sudetské stopy. Tentokrát jsme natáčeli o vesničkách na Chebsku, kde je možné ještě výjimečně najít domy, které bývaly běžné a dávaly této oblasti specifický charakter.
2: Stejně se vždycky těším, když jedu do Chebu, až na náměstí uvidím špalíček.
3: Možná proto, že je z hrázděnýho zdiva a ty trámy ve fasádě mu zkrátka dávají zvláštní noblesu. Je tak trochu jako z pohádky. Škoda, že těch domů už je tak málo.
2: No ale pořád na ně můžeš narazit třeba v zapadlých vesničkách na Chebsku, kde jsou něco jako zjevení.
3: No to bych se rád někdy zjevil, teda takový zjevení viděl.
2: No to můžeš, třeba v Salajně.
3: Salajnu? Tu bych asi nenašel ani na mapě.
2: Já vím o mapě, kde najdeš třeba taky Dolní Lažany a tam další pěkný hrázděnky.
4: Na otázku, co je to hrázděné zdivo, odpovídá umělá inteligence takto. Hrázděná stěna je konstruována z hrázděných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný vnitřní prostor je vyplněn materiálem bez nosné funkce, mazaninou, vepřovicí, později pálenými cihlami. No a kdo stavěl hrázněné domy? Na tuto otázku už odpoví historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Na Chebsku můžeme říci, že hrázděná architektura je určitě spojená tedy s německy hovořícími obyvateli tohoto regionu.
4: Oproti klasickým bílým fasádám vypadají ty hrázděné domy velmi malebně.
5: To chebské hrázdění je známé tím, že ty nosné konstrukční prvky jsou doplněné také těmi jemnějšími mřížemi, které jsou velmi estetizující, a potom ještě ta barevnost, tedy kombinace často modré s bílou a červenou, případně s tyrkysovou barvou, jsou potom velmi estetické a v kombinaci se zeleným rámováním lesa to opravdu vypadá velmi malebně.
4: No a kde přesně, to napoví nejen Štěpán Karel Odstrčil, ale i speciální mapa nazvaná Hrázděná architektura v okolí Chebu.
5: Ano, naše nová mapa se snaží prezentovat tohleto specifické kulturní dědictví regionu, kterému říkáme historické Chebsko, a přibližuje tedy především venkovské stavitelství.
4: Pojďme se do té mapy podívat. Příkladů hrázděné architektury je na mapě vyznačeno celkem 23.
5: Myslím si, že velice zajímavé je místo kolem Doubravy, kterou známe jako vesnici s četným hrázděním, ale naše mapa je přeshraniční. Ukazujeme i na tu blízkost do Bad Neuenrohrtu, kde rovněž najdete krásné příklady hrázděné architektury Dolní Lažany, Salajny, anebo třeba i poutní místo Maria Kneipelbach, Kňafák nedaleko Milíkova.
4: Budov se mnoho nezachovalo. O to milejší je vidět statek, který se díky náročné opravě zachoval, a tam už pozve historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Hrázděný statek v Milíkově, který tedy spravuje Muzeum Cheb, nabízí ukázku hrázděné architektury i pohled do světa chebského venkova přelomu 19. a 20. století. My máme otevřeno od dubna do října. Během sezóny se potom koná ještě celá řada akcí, komentované prohlídky.
4: No a pozvánkou na statek v Milíkově mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi končí další díl seriálu Sudetské stopy. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.
6: Kup mi den.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Zavítáme do kraje sousedního. Znalcům kulturní scény v Plzni je nepochybně známé jméno Roman Černík. Vedle toho, že je uměleckým ředitelem kulturního centra Moomin Station, tak je i vysokoškolským učitelem na Západočeské univerzitě. Pro Český rozhlas zavzpomínala tato výrazná osobnost na své rodiště.
2: Já jsem rodák z Chebu, to město mám do dneška rád, tam jsem taky vychodil gymnázium, tam jsem taky se potkal s uměním tak jako na dosah, jednak jsem se účastnil takových literárních večerů, které pořádalo chebské gymnázium a potom samozřejmě Západočeské divadlo a jeho klub Dčko, to byly takové moje iniciační záležitosti. Na gymnáziu jsem taky kromě té poezie dělal divadlo poezie, zkoušeli jsme samostatné studentské divadlo.
3: Pak jste studoval v Českých Budějovicích na tehdejší pedagogické fakultě češtinu a dějepis. Kam vás kroky zavedly po škole?
2: Nastoupil jsem na střední odborné učiliště textilní do Aše, pak jsem působil na obnoveném gymnáziu v Aši. Mezitím přišel listopad, změna a měl jsem možnost taky vycestovat. Pobýval jsem chvilku v Dánsku a ve Finsku a díky tomu se trošku proměnilo to moje vnímání. A musím říct, i už v průběhu té mé školní praxe, hodně na tom učilišti, jsem si uvědomil, jak je důležitý nejenom jako vykládat a kontrolovat a psát diktáty a zkoušet z nějakých testů z letopočtu, ale s těmi lidmi něco dělat. A tak jsem postupně intuitivně začal aplikovat ty své zkušenosti z divadla a později jsem vystudoval tady v Plzni Lidovou konzervatoř dramatické výchovy a pak jsem v tom Dánsku i Finsku ty věci potkal jako víc. Potkal jsem divadlo, studoval jsem na divadelní fakultě jak dramatickou výchovu, tak potom divadelní antropologii a ta antropologie skončila dřív, to byl takový projekt, takže jsem dokončil studia u pana profesora Vyskočila na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
3: To už mluvíme o divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Vy jste poté po nějaké době přesídlil do Plzně, kde jste začal působit na Západočeské univerzitě.
2: Jsem dostal nabídku sem do Plzně na pedagogickou fakultu, abych tady učil dramatickou výchovu a osobnostně sociální rozvoj. Já jsem studoval taky pedagogiku, takže jsem dostal nabídku, abych působil tady, kde do dneška dělám, starám se o tenhle obor, kultivuji jej a dneska už jsem v kabinetu se svými studenty vlastně.
3: Vy jste byl jedním z iniciátorů pro vznik kulturního centra Moomin Station. Tak co pro vás osobně kultura znamená?
2: Je to dialogická záležitost, která umožňuje svobodné vyjádření, umožňuje setkávání se, umožňuje otevírat nebo popisovat, zachycovat problémy, tak také vždycky tam musí být nějaký osobní vklad, aby to bylo smysluplné a pravdivé. Takže tohle to pro mě je důležité. Je to prostředek dialogu a taky myslím si, že umělecké dílo je vyjádřením nějaké lidské svobody. Můžete dělat věci, které tady ještě nejsou a někdy možná ani nebudou, je to jenom pokus, ale stojí za to vyzkoušet. Samozřejmě to stojí nějakou energii, nějaké úsilí, hodně fantazie, hodně nějakého řemesla. A zároveň je to velké setkávání s lidmi.
3: Přibližuje svůj pohled na kulturu Roman Černík, vysokoškolský učitel a zároveň umělecký ředitel kulturního centra Moomin Station. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

činasky, napsali báseň, vy můžete napsat k nám do studia. Po 12. hodině totiž začneme plnit vaše hudební přání. Odpolednem i písničkami pro vás provede Petr Čimpera. Radim Jehlík se naopak loučí, přeju vám krásnou neděli, pohodové odpoledne a někdy příště zase naslyšenou.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Březové u Sokolova začala rekonstrukce parkoviště u vjezdu do města. Ažsko vyzkouší boj s mezigenerační chudobou v testovacím právním prostředí. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Odpoledne bude oblačno, postupně ustávání srážek a teploty do 19 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Březová u Sokolova začala opravovat parkoviště u vjezdu do města. Stavbaři upraví parkovací plochu, vyznačí nová stání a zlepší taky příjezdovou komunikaci. Po dobu prací zůstane parkoviště uzavřené a řidiči ho nemůžou využívat. Rekonstrukce vyjde na 4,5 milionu korun a skončit má do konce letních prázdnin. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
4: Je to nezvedný, když tam ty auta parkujou na trávě, lokujou tam vlastně vjezd ke garážím a podobně. Takže my to tam chceme vlastně zkulturnit, chceme tam udělat klasicky parkovací místa podél té komunikace, která potom dál bude fungovat jako propojka mezi Březovou a směrem Rudolec. A chceme na tomhle tom parkovišti stavět i jednu dokovací stanici pro elektromobily.
2: Aši a okolí zkouší nový způsob, jak bojovat s mezigenerační chudobou. Projekt Vlaštovka má vytvořit model, jak k řešení sociálních problémů využít testovací právní prostředí. Podílí se na něm společnost Aqua Advisors ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a městem Aš. Projekt má podle Jana Havránka ze společnosti do budoucna koordinovat odborníky z oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a bezpečnosti. Zatímco školství by mělo včas identifikovat ohrožené děti, sociální péče by měla pomoci konkrétním rodinám s bydlením a exekucemi, zdravotnictví zajistit dostupnost péče a bezpečnostní oblast by měla působit v oblasti prevence kriminality a rizikového chování. Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
5: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v Aténách. V semifinále porazila nejvýš nasazenou Dánku Tausonovou ve 3 setech. Krejčíková si dnes po 19. hodině zahraje o titul proti domácí Marii Sakariové.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno a ustávání srážek. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio na 2. stupni, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor na komplikace v dopravě. Na Sovově stezce v Karlových Varech se srazila dvě osobní auta. U Františkových Lázních došlo k nehodě cyklisty. U obou případů zasahovaly záchranné složky a na sjezdu z dálnice D6 u Dolních Dvorů na Chebsku se došetřuje nehoda osobního auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Hezký dobrý den. V našem letním vysílání začínají nedělní písničky pro vás s datem 19. července 2026. V kalendáři je připsáno jméno Čeněk, tak všem nositelům tohoto křestního jména gratulujeme. Jsme rádi, že jste v naší společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Začíná pořad, do kterého můžete už teď telefonovat na linku 221 55 37 37 anebo vaše vzkazy pište na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. I tentokrát budeme vaše přání velmi rádi plnit, ať už jsou písemná či telefonická. Je 12 hodin 5,5 minuty, u mikrofonu nedělního vysílání je Petr Čimpra, přeje vám hezký den a pohodový poslech. A na úvod Kristýna Stonka.

0: Tak přejeme s Českým rozhlasem Karlovy Vary hezkou neděli, je 19. července, teď aktuálně 12 hodin 9,5 minuty a do našeho vysílání nám telefonuje paní Johanka, tady nás trošku něco zlobí, nám telefonuje paní Johanka z Moravy, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte asi hodně nahlas puštěné rádio. Je to
1: no,
0: tak?
1: Tak teď.
0: Tak, výbor, teď už se slyšíme nádherně. Tak, ono by nám to totiž, Johanko, utrhlo uši tady ve studiu.
1: Aha,
0: tak já vás zdravím, dobrý den. Odkud nám přesně telefonujete?
1: Dobrý den. Já vám volám z dovolený z Velkých Pavlovic.
0: Ano.
1: A chtěla bych poslat San Francisco v originále svým dobrým přátelům, kamarádům a mezi ně hlavně vyzdvihnu Lidušku a pana Petra, jsou to úžasní lidi. Chci jim popřát krásné léto, pohodu a aby se jim prostě dařilo fajn, jen tak pro radost.
0: Dobře.
1: A já vám předem děkuju a celému personálu přeju to samé.
0: Jste moc hodná, děkuji
1: moc. Mám vás všechny ráda, taky vám přeju krásný léto a... Tak co bych řekla navíc.
0: Nádherné léto i vám a vašim všem přátelům. Udělala jste nám velikou radost, tak když si takto můžeme popovídat na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, vždycky to potěší. A od toho je tenhle pořad, abyste si vyplnili vaše hudební přání. Tak tedy Scott McKenzie a San Francisco.
1: Já vám pěkně děkuju, nashledanou.
0: Není zač, naslyšenou, hezký den.

0: Scott McKenzie dospíval ve 12 hodin 13,5 minuty. Písničku do našeho vysílání vybrala Johanka, kterou ještě takto zdravíme na dálku po vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A další písnička, tak ta už bude v režii našeho dalšího volejícího, a to je Honza z Mariánských Lázní. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně. Chtěl bych nechat zahrát písničku Bára Poláková. Píseň se jmenuje Po válce. Bude to pro moji maminku, kterou mám sice rád, ale nedá se jí věřit. Chtěl bych nechat, aby se jí vysvětlili na svobodě, že když budu doma, tak ať mě nechá ponocovat, ať mě nechá po 22. hodině venku, když jsem dospělý, jsem sám.
0: Dobře, Honzíku, pojďme si říct, komu zahrajeme. Já bych ty osobní věci nechal opravdu mimo vysílání. Komu posíláte písničku a jdeme na to, jo?
1: Pro maminku a pro Pavla. Pro maminku a pro Pavla, který mám rád.
0: Výborně, Bára Poláková, Po válce. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Ve 12 hodin, 18,5 minuty přejeme krásné léto s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Posloucháte nedělní písničky pro vás. Je 19. července a teď už na telefonu 221 55 37 37. Vítám Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře. Tak už jsme se dlouho neslyšeli. Takže dneska bychom si dali písničku kamerunského hudebníka, jmenuje se Ves a byla by to písnička Alane, která opěvuje tak jako radost ze života a tak prostě různě. A bylo by to pro všechny, ať mají hezkou neděli.
0: Tak to je krásný vzkaz všem našim posluchačům, posluchačkám.
1: A i vám samozřejmě do studia.
0: Tak já takhle nakouknu do našeho newsroomu, pozdravím editora Lukáše Staňka, zprávařku Líbo Ernestovou, našeho kamaráda tady Kubu a vám moc děkujeme. No a zdravíme vás do Sokolova, přejeme hezkou neděli, teď už vlastně hezké nedělní odpoledne a zůstaňte nám věrná, zase nám zavolejte.
1: Víte, že jo.
0: Děkujeme.
1: Tak se mějte hezky taky,
0: naschledanou. Naslyšenou, pěkný den.

0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty nedělní 19. červencové posloucháte ve 12 hodin a 24 minuty. Já už teď takto po vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zdravím pana Petra do Sokolova, který nám telefonoval, nechtěl do vysílání, ale měl veliké přání, chtěl zahrát písničku od Pavla Dobeše Brhlík a Sojka a je to pro jeho Zinu, říkal Zinušku, abych toto takhle interpretoval, tak samozřejmě zdravíme jí a také vás, Petře. A vy jste mi slíbil, že příště, až zavolám, že půjdete do vysílání, tak se na to budu moc těšit a plníme tedy i toto hudební přání v našem nedělním vysílání. Brhlík a Sojka, Pavel Dobeš. Hezký den, příjemný poslech, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesli neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Bílková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Je 12 hodin 28 minut, tady je nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. My plníme vaše telefonická, ale i písemná přání. To další je před námi. Dobrý den, skvělé rádio. Prosím o zahrání skladby písničky pro svou manželku Magdalenu Appletovou z nové role k dnešnímu svátku 22. července. Aha, tak to je dopředu takto. Rádi splníme, je neděle, proč si neudělat radost. A manžel Magdaleny Appletové vybírá písničku Magdalena, tedy hezky tematicky určenou od zpěváka, který se jmenuje Demi Roussos. Děkuji, František Appelt. Františku, velmi rádi zdravíme vás, také vaší manželku, a splníme teď tohle hudební přání. Magdalena.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: No a ty nedělní 19. červencové posloucháte teď 3 minuty po 12. U mikrofonu je Petr Čimpra. Přeju vám všem hezkou neděli a je tady následující hudební přání a já ho velmi rád splním. Písnička od skupiny Mňága až Ďorb teď poletí na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary do Bečova nad Teplou. Hrát budeme Tomášovi a Dáše, to jsou manželé, kteří nás teď velmi pečlivě poslouchají. Nejen oni, ale také jejich přátelé. My je tímto zdravíme. My jsme včera v Bečově prožili krásné bečovské slavnosti v pořadí už 22. Byl to bohatý program, hodně návštěvníků, lidé zavítali také do prostor krásného státního hradu a zámku Bečov nad Teplou. No, byla to velká sláva a podvečer jsme se pak viděli s Tomášem Dášou a oni mě požádali, zdali bychom na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary mohli zahrát jejich oblíbenou písničku od skupiny Mňága až Ďorb. Nejlíp jim bylo, no to nám bude pořád, tak my toto plníme. Hrajeme tedy pro Dášu, pro Tomáše, také pro jejich přátelé Marii a další a věřím, že nás teď poslouchají a že jim tímto hudebním dárkem uděláme radost. A za všechny, kteří posílají tuhle písničku na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, je podepsán Petr. Tak hezký den, příjemný poslech, zdravíme Tomáše a Dášu.

Posloucháte naše prázdninové vysílání. Teď 7 minut po půl jedné jsou s vámi nedělní písničky pro vás. Telefonujete, píšete a my jsme za to rádi. Je tady následující písemný vzkaz. Milé rádio, dnes slaví svátek pan Čeněk. Prosím, zahrajte mu písničku Čau lásko od Karla Gotta a Marcely Holanové. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a ať má každý den důvod k úsměvu. Pod tímto vzkazem jsou s přáním všeho nejlepšího podepsání Jarka a Franta z Hamru. Tak tedy Marcela Holanová, Karel Gott a jejich veliký hit duet Čau lásko.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Malování písnička kapely Divoký byl dozněla ve 12 hodin na 4 a 40 minut. Posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a do našeho víkendového programu nám teď telefonuje Pavel z Mariánských Lázní, který vybere zpěváka také Pavla Vítka. Já vás zdravím, Pavle, dobrý den.
1: Zdravím vás, pane redaktore. Zdravím také všechny posluchače Rádia Karlovy Vary v tomto dnešním leně horkém dní a přál bych si zahrát písničku od Pavla Vítka Má svůj den a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní a pro všechny lidi, kteří mají pana Vítka rádi.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Tak děkujeme za vybrání písničky, za váš telefonát. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byl Pavel Vítek, hráli jsme pro Pavla z Mariánských Lázní a pro jeho přátele. Teď je 12 hodin 48 minut, čas, kdy nám do našeho nedělního vysílání telefonuje Jaromír z Hranic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak komu zahrajeme a jakou písničku slyšíme?
1: No, zahrajeme všem, co ať mají všichni krásnou neděli. Zítra se má ochladit už, tak snad to nebude tak hrozný. No a prostě Standovi do Dolců a Pepovi do Horního Slavkova a prostě všem, a vybral jsem skupinu Buty a Jedna ruka dlouhá, protože nepřišli jsme na to, jak se jmenuje ta písnička z toho filmu Jízda. Tu jsem chtěl, to je jedno, tak si dáme tuhle. Tak jo, mějte se krásně.
0: Pane Jaromíre, máte domácí úkol, najděte název té písničky a já vám garantuji, že vám ji příště velmi rádi zahrajeme. Tak kapela Buty, Mám jednu ruku dlouhou, hrajeme i pro vás do Hranic. Zdravím, naslyšenou, pěkný den.
1: Taky krásný den, mějte se.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: No a za 7,5 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Libuší Ernestovou a to už budou nedělní 19. červencové písničky pro vás minulostí. My ale splníme ještě jedno písemné přání. Jsme rádi, že Český rozhlas Karlovy Vary čas od času naladí také mladší publikum a mezi naše posluchače doufám, že do budoucna věrné posluchače patří také Jakub, nebo chcete-li Kuba Starý z Chebu. My mu teď zahrajeme na jeho přání. Zdravíme ho, mladý, talentovaný muzikant, možná rozhlasák, kdo ví, jak se postaví k této disciplíně. Takže zdravíme do Chebu Kubu Starého a on si přál písničku od Richarda Millera Po schodoch. Tak to je poslední hudební dárek našeho nedělního vydání pořadu písničky pro vás. Naslyšenou chvilku po 14. hodině.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary chystají obnovu restaurace Jelení skok. Cestující v Plzni budou mít od srpna další možnost, jak platit jízdné v městské dopravě. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Dál bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Karlovy Vary plánují kompletní rekonstrukci výletní restaurace Jelení skok. Opravený objekt má v budoucnu nabídnout celoroční provoz a 5 pokojů pro ubytování. Památkáři souhlasí se zateplením budovy, která je pro celoroční provoz nutná. Teď město připraví projektovou dokumentaci, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z Hnutí Karlovaráci.
2: Náklady na projektovou dokumentaci by měly být cca 1 milion korun. Pokud hovoříme o celkové rekonstrukci, tuto chvíli opravdu neznám to číslo. My na tom spolupracujeme s naší společností Lesy a parky a záměr města potom v budoucnu je buď zajistit soukromého nájemce, který by tu budovu provozoval, anebo by ji spravovali Lesy a parky.
0: Plzeňské dopravní podniky zavádí nový způsob úhrady jízdného. Od srpna začne fungovat takzvaná plzeňská karta. Je určená pro cestující, kteří kupují jednotlivé jízdné a nevyužívají časové předplatné. Nová karta bude nabitá na 100 bodů korun, kterými budou lidé jízdné platit. Kde bude možné plzeňskou kartu pořídit, vysvětluje mluvčí dopravního podniku René Vávro.
3: Dostupná bude na našich zákaznických centrech a také u vybraných smluvních distributorů, kde si dnes cestující kupují papírové jízdenky. Velkou výhodou je také to, že po vyčerpání dopravních bodů bude možné kredit jednoduše dobít přes e-shop plzeňské karty.
0: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření už ale podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí se museli evakuovat. Požár je podle deníku největším v moderní historii Norska.
4: Sport.
0: Do velké ceny Belgie Formule 1 odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se ve Spa postaví v 15 hodin do první řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Počasí.
0: Dál bude oblačno a ustávání srážek, teploty 16 až 19 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Následky dopravních nehod v regionu už byly odstraněny, projíždí se bez omezení. A na Svatém kříži na Chebsku počítejte stát částečnou uzavírkou silnice 214.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamarré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
5: Textilní průmyslníci?
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
5: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
5: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
5: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemenné ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Měsíčku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, je v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek.

0: vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
1: Jste hrdý Čech?
0: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opozice v Mariánských Lázních chce zrušit zakázku na byty za 215 milionů korun. Přes 40 filmů letos nabídne festival Oty Hoffmana v Ostrově. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. Zítra čekejte malou, později kupovitou oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. Kvůli výběrovému řízení na stavbu bytových domů Třešňovka za více než 215 milionů korun bude v Mariánských Lázních mimořádně

0: Jednat zastupitelstvo. Desítka opozičních zastupitelů v čele s bývalým místostarostou Samuelem Zabolotným z Naše Česko, Naše Mariánky usiluje o jeho zrušení. Jako důvod uvádějí, že ho rada města vyhlásila bez schválení zastupitelstvem. Starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO řekl, že zakázka je vypsaná podle všech pravidel a zcela v souladu se zákonem. Zastupitelé se sejdou zítra, v pondělí 20. července v 15 hodin. Dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana v Ostrově letos promítne přes 40 filmů. Přehlídka zároveň připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Podle ředitele festivalu Vladimíra Keblůška taky ve městě převezme několik filmových osobností ocenění.
1: Letos si tu hlavní cenu festivalu Zlatobuřinku Oty Hoffmana převezme Veronika Frajmanová. Druhou hlavní cenu, kterou festival udělí, je cena hejtmana Karlovarského kraje a proto si přijede do Ostrova pan Zdeněk Svěrák. Oba jsou to významné osobnosti české kinematografie a my jsme velmi rádi, že si udělají čas a k nám do Ostrova přijedou.
0: Festival Oty Hoffmana bude v Ostrově od 11. do 16. října. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace složená převážně z podnikatelů odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
2: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl naštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
3: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey v 21 hodin našeho času. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou tvořit výjimečně mlhy. Teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou malou oblačnost. Odpoledne přechodně přibude kupovitá oblačnost a ojediněle přehánka. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na Chebsku čekejte komplikace na silnici 213 ve Skalné. V křižovatce se srazila dvě osobní auta. S opatrností se dá projet.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den, ve 14 hodin na téměř 6 minut jste si naladili víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začíná nedělní dobré odpoledne, máme 19. července roku 2026 a my jsme rádi, že jste i tentokrát ve společnosti našeho rádia. Věděli jste, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom více poví už za chvíli Martin Písařík. A já vám přeji hezké odpoledne a pohodový poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak také Věra Špinarová hudebně přispěla do našeho víkendového vysílání. Je neděle 19. července a ve 14 hodin a 26 minut posloucháte náš odpolední program. Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškoláci. Pavla Adamjáka z Lokte čeká dvouleté studium na Shattuck St. Mary's School v americké Minnesotě. Jako jediný z republiky tak bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA. 16-letý student si tak plní svůj dětský sen.
1: Jde si zatím tak cílevědomě, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: To byl první důvod, proč jsem šel vůbec do Teplic, protože Teplice jsou od domova přes 100 kilometrů. Ale já jsem sem kašel kvůli tomu, že tady je ta hvězdárna, že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Ta kvantová mechanika by pak bylo něco, co se tam budu doučovat zase pořád těch knížek, a tím, že v Americe je víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamjáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: A k čemu je to dobré vědět ty detaily o té gravitaci?
2: No, mohli bychom teoreticky nějak gravitaci manipulovat pro náš jako prospěch, protože můžeme třeba pomocí magnetu vytvořit malou, ale dostatek elektřiny. A mohli bychom třeba tu gravitaci používat na stejný způsob a těžit z ní nějak energii, nějakým větším způsobem než třeba jaderný elektrárny.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Co tomu říkají rodiče, že jim takhle zmizíte na 2 roky?
2: No, mamka říká, že se jako směřovala v září, že musím odejít do Teplic, nebo už předtím, když jsem podával přihlášky na střední školu, tak se s tím směřovala, no a já jsem v říjnu řekl, že chci do Ameriky, takže to byl úplný skok, ale mamka ví, že to je dobrý pro mou budoucnost, takže mě tam chce mi to dopřát, takže nějak to prostě překousne, ale chápu, že to musí být jako těžký. Já zatím v tom nevidím nějakou jako úplnou překážku, jo? Snažím se nad tím nějak nepřemýšlet a snažím se v tom nevidět nějak jako, že budu daleko, snažím se v tom vidět právě investici do budoucnosti.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamjáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese nedaleko Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní se téměř nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Edmet. Patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenstein, který byl tady kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země, mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stane se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v době sudeckých a po sudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie, měl jsem to tady na starosti a měl jsem dvě malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být jedna. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvykl.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkový průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždějí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy, dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 19. července a své 57. narozeniny slaví britská skladatelka a zpěvačka se sametovým hlasem, která si říká Gabrielle. Narodila se jako Louise Gabrielle Bob v roce 1969 v Londýně. Ona a její tři bratři byli vychováváni svou matkou Patricia. Gabrielle připisovala matce zásluhy za svou lásku k soulové a reggae hudbě. Gabrielle má od dětství ptózu, tedy poklesnutí jednoho víčka. Na veřejnosti si zakrývá oko slunečními brýlemi, páskou přes oko, kloboukem nebo vlasy. Ve škole kvůli tomu trpěla depresemi a občas měla sebevražedné myšlenky. Po dokončení maturity se vzdala plánu vystudovat práva a začala zpívat v nočních klubech. Poprvé se proslavila v roce 1993 svým debutovým singlem Dreams, který se dostal na první místo britské singlové hitparády. Byla známá svým oduševnělým hlasem a procítěnými texty. Následovaly další hity, včetně duetu If You Ever s tehdy slavnou skupinou East 17. Po krátké hudební přestávce se Gabrielle vrátila v roce 2000 se singlem Rise, který se umístil na vrcholu hitparád a stejnojmenným úspěšným albem. Její další hit Out of Reach ze soundtracku k filmu Deník Bridget Jonesové upevnil její popularitu. Gabrielle získala dvě ceny Brit Awards, se šesti alby se umístila v top 10 a získala několik platinových desek. Zpěvačka stále velmi čile koncertuje. Mezi její nedávné vrcholy patřilo dosud největší turné po Velké Británii, vystoupení ve velkých arénách a sdílení pódií s globálními hvězdami, jako jsou Adele a Lionel Richie. Na příští rok chystá další velkou koncertní šňůru. My si Gabrielle připomeneme už zmiňovaným prvním singlem Dreams. Vyšel v roce 1993 a její hlas tehdy uhranul nejen britské ostrovy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: 800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary pořídí nové IT vybavení pro školu ve Šmeralově ulici. Festival Rock in Roll slaví plnoletost. Na oslavu dorazí třeba Pokáč nebo Xindl X. Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Zítra čekejte malou, později kupovitou oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Libuše Ernestová. Karlovy Vary vyhlásily výběrové řízení na nové IT vybavení a pomůcky pro základní školu a základní uměleckou školu ve Šmeralově ulici. Zakázku za přibližně 7 milionů korun město vypisuje po třetí. Původně počítalo s tím, že škola bude mít vybavení do konce června. Termín teď posunulo na první pololetí. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z hnutí ANO, město už investovalo do školní budovy desítky milionů korun.
5: Za poslední dva roky jsme v půdní ve stavbě ve Šmeralově ulici zřídili 6 nových učeben, odborných učeben, jazykové, přírodovědecké, plus bohužel během stavby se zjistilo, že střecha školy je ve špatném stavu, takže jsme ji také předělali. Ta celá investice stála přes 40 milionů.
4: Většinu z této částky pokryla evropská dotace.

0: práce, zbytek zaplatilo město. Nová role u Karlových Varů ožije v červenci tradičním festivalem Rock in Roll. Velká hudební akce slaví letos 18 let. Jak zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě, při této příležitosti nabídne v sobotu 25. července břeh novorolského rybníka další porci hudby, letní atmosféru, regionální pivovary i program pro celé rodiny. V hlavní části, která začne v 15 hodin, vystoupí Xindl X, Pokáč, kapela EE a další. Večer pak vypraví pořadatel autobusy do okolních měst, včetně Karlových Varů, Sokolova nebo Nejtku. Na místě je také možnost postavit na festivalové louce zdarma stan. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
1: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 tisíc hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Požár u Madridu je už druhým rozsáhlým lesním požárem, který Španělsko sužuje. Od středy hoří oblast poblíž Saragozy na severovýchodě země. Sport. Tereza Tvarůšková si v západočeském stupně dojela pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, v kránu se mohou výjimečně tvořit mlhy. Nižší noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 10 až 7. Zítra bude oblačno a ojedinělé přehánky, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici mezi Božím darem a Klínovcem omezuje provoz havárie osobního auta. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezký dobrý den vám všem, kteří jste si naladili víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď 5 minut po 15. se po zprávách ke slovu vrací nedělní dobré odpoledne. V této hodině jste zvyklí soutěžit, zachováme tradici ve stejném čase a přidáme za malou chvíli tipy pro volný čas. Tak zůstaňte s námi. Hezké odpoledne a pohodový poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tipy pro volný čas.
1: A nedělní pozvánky pro vás máme teď v 15 hodin 10 minut. Karlovarská hvězdárna zve na komentovanou prohlídku. Začíná v 15.30 a návštěvníky seznámí s historií hvězdárny i její současnou činností. Zájemci se mohou přihlásit také na večerní pozorování noční oblohy. Galerie umění Karlovy Vary láká na výstavu Jiřího Davida s názvem Když je po zření nutná tma. Cyklus 14 velkoformátových obrazů nabízí zamyšlení nad současným světem, lidskou bolestí i hledáním naděje a volně navazuje na motiv křížové cesty. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava historické plovárny a oděvní design, pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století, si mohou zájemci prohlédnout do 17 hodin. Jízdy důlním vláčkem Kateřina v rezervaci SOS si mohou užít děti i dospělí také do 17 hodin. Vláčky dřív vozily jíl, teď slouží jako turistická atrakce. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miro Švolíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. A Letohrádek v Ostrově zve na výstavu Lenky Wilhelmové s názvem Skrze to, co není vyřčeno. Expozice představuje tvorbu jedné z výrazných osobností současné české grafiky a nabízí pohled na její práce inspirované lidskou hlavou, je jako symbolem paměti, emocí a vnitřního světa člověka. Tak takové byly nedělní tipy pro volný čas od Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 19. července. Je z čeho vybírat, přejeme dobrou zábavu. Teď je 15 hodin a 12 minut, zpívá Karel Gott, Když muž se ženou snídá. Text Karel Šíp, hudba Palo Habera. Příjemný poslech.

0: Fajn, živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Je 15 hodin 24 minuty čas na nedělní soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici studiová linka 221 55 37 37. A o co budete soutěžit? Korný je právnička, která odešla předčasně do důchodu, když si uvědomila, že není v oboru dobrá. Momentálně žije v domě s rozvedeným synem a jde na rande se svým zahradníkem Randym. Svižená konverzační komedie Láska přes čáru pro tři herce Jitku Asterovou, Jiřího Rozkota a Daniela Rouse je na programu ve čtvrtek 23. července od 7:30 večer v Městském divadle Mariánské Lázně. A my vám za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku nabízíme hned dvě vstupenky. Tak telefonujte, moje otázka se bude týkat divadla v Mariánských Lázních. Je tady první soutěžící, vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je s námi teď ve vysílání?
1: Tady je Marie.
0: Paní Marie, vítáme vás, tak dobře poslouchejte. První divadelní představení v Mariánských Lázních se odehrálo už 14. června roku 1820, kdy zde vystupovali kočovní herci. Současná divadelní budova byla dostavěná a otevřená v roce 1868 podle návrhu místního stavitele Friedricha Ciklera v novorenesančním stylu. A moje dnešní otázka zní, dokážete si tipnout, v jakém roce byla divadelní budova vybavena elektrickým osvětlením? Prozradím, že na tehdejší dobu to bylo velmi moderní zařízení. Tak paní Marie, tři možnosti. Bylo to za A v roce 1868, za B v roce 1889, anebo za C v roce 1905?
1: No, nevím, tak typnu to Ačko.
0: Vy typujete Ačko rok 1868. To byla ta budova slavnostně otevřena, ale ještě nebyla elektrifikována. Takže bohužel to není správně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak paní Marie typovala variantu A, nebyla to správná odpověď. Zbývají tedy dvě možnosti. Za B 1889, anebo varianta C 1905. Tak zkuste štěstí s nedělním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Miloslav ze Sokolovska.
0: Tak Miloslav ze Sokolovska má možnost vybrat buď to za B 1889, anebo varianta C 1905.
2: Myslím, že to je ta varianta za B 1889.
0: Říkáte Bčko 1889, když bylo Mariánsko-Lázeňské divadlo v roce 1889 vybaveno elektrickým osvětlením, píše se dál, šlo o mimořádně moderní technologii. Je to správně.
2: To je paráda.
0: Tak my vám gratulujeme, tleskáme i odtud ze studia a dvě vstupenky na to divadelní představení Láska přes čáru jsou vaše. My vám je samozřejmě rádi doručíme. Zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou, pěkný den.
2: I vám pěkný den, naslyšenou.
0: Tak cenu budeme moci předat, jsme za to rádi. Teď je 15 hodin a 27 minut. Vy posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Rádia vašeho kraje. A je čas na příjemnou písničku v podání Syra, Eltona Johna. Dobrý poslech.

0: Jazykový koutek.
1: No a na naši e-mailovou adresu info@rozhlas.cz stále přicházejí nové a nové posluchačské podněty, na základě kterých natáčíme jazykové koutky. Tady je další z nich, společně s jazykovědkyní si bere slovo kolega Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda existuje rozdíl v zápisu poprvé a poprvé. A zda jsou obě pravopisné podoby náležité? Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde tedy o psaní příslovečných spřežek vzniklých spojením předložky s číslovkou. Pozornost příslovečným spřežkám jsme už věnovali. Připomněla bych, že se jedná o příslovce, která vznikla specifickým slovotvorným způsobem – spřehováním. Je to proces, při němž z původně dvou nebo více samostatných slov vznikne jedno nové slovo bez změny podoby slov původních, takže například dohromady, jak se patří. Slova se postaví vedle sebe a spřáhnou, tedy spojí v jedno. Zvláštním typem jsou příslovečné spřežky vzniklé spojením předložky s číslovkou, takže třeba poprvé nebo popáté. Zápis obojím způsobem je možný u všech těchto příslovcí. Můžeme psát dohromady i zvlášť, tedy za prvé i za prvé, po patnácté i po patnácté. Lze říct, že čím vyšší počet číslovka vyjadřuje, nebo čím je delší, tím spíše ji budeme psát zvlášť.
2: Chápu, že posluchačka pochybuje, můžeme něco poradit?
3: Ano. Zápis příslovečných spřežek byl v posledních pravidlech českého pravopisu výrazně přizpůsoben jejich užívané pravopisné podobě. Proto můžeme mnohé příslovečné spřežky psát dohromady i zvlášť. Vždy je dobré podívat se do internetové jazykové příručky, ověřit si, zda naše pravopisná představa o psaní dohromady nebo zvlášť je náležitá. Jak už jsme zmínili, u daného typu spřežek nemůžeme udělat chybu. Platí jen základní pravidlo, že v jednom textu bychom měli dodržovat jeden způsob zápisu a nestřídat oba možné.
2: Dodává Helena Chýlová, která u nás rozhodně nebyla poprvé ani poprvé. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak děkujeme moc. No a jestli vám z dnešního jazykového koutku něco uteklo, pusťte si ho klidně po druhé a nebo po druhé na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Tak budeme rádi. Teď je 15 hodin 37 minut, je čas na písničku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Spím v obilí, tak to je písnička kapely Jelen. Společně s nimi tenhle úspěšný song především u publika a také posluchačů našeho rádia naspívala Míša Tučná. My jsme vám ji nabídli v nedělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Také dnes vám nabídneme váš oblíbený pořad Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal vám tentokrát zprostředkuje příběh skromné a citlivé hvězdy, která život zasvětila divadlu na Pražských Vinohradech. Jmenovala se Hana Maciuchová. Určitě se vám vybaví jako Anče z Krkonošských pohádek, jako Vlastička z Chalupářů nebo Olinka z Lahůdek v seriálu Žena za pultem. Tyto role i spoustu dalších si připomeneme, zazní také osobní vzpomínky a krásné písničky. No a náš pořad začíná pravidelně vždy po 16. hodině, stejně i dnes. Tak takové bylo nedělní dobré odpoledne. My se tentokrát uslyšíme i po 18. hodině v písničkách pro dobrou pohodu. Tak buďte s námi. Teď kapela Marcias a s Luisem.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovy Vary chtějí v září rozhodnout o budoucím zdroji tepla. Nový web s mobilní aplikací mapují kamenné kříže po celém Česku. Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data Národního parku. Zítra bude oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. U zpráv vás vítá Libuše Ernestová. Karlovy Vary chtějí v září definitivně rozhodnout o budoucím způsobu vytápění města. Varianty představili na posledním jednání zastupitelstva. Jedna možnost je vybudovat pro výrobu tepla v budoucnu vlastní zdroj. Druhá varianta je, aby zůstalo město napojené na zdroj Sokolovské uhelné. Podle odborné studie vychází jako míň investičně nákladné dál odebírat teplo z Vřesové. Podle primátorky Karlových Varů Andreji Pfefferklové z hnutí ANO je pro město podstatná stabilní dodávka tepla a jeho cena.
2: Zdroj půjde čistě za Sokolovskou uhelnou, to jsme říkali už jako na tom zastupitelstvu, a teď se bude řešit financování té trubky, toho přívodu, a tam se bude řešit, jestli se nám podaří na to získat nějaký dotační titul, nebo jestli město na to nějakým způsobem přispěje, ale chceme, aby to pak bylo zohledněné v té ceně pro konečného uživatele.
0: Město ohledně budoucnosti teplárenství připravilo taky dva termíny pro diskuze s veřejností. Jedna se uskutečnila tento týden, druhá bude 29. července. Na otázky odpovídají zástupci Sokolovské uhelné, Karlovarské teplárenské a zpracovatel studie. Společnost pro výzkum kamenných křížů z Aše spustila nový web kamennekříže.cz i s mobilní aplikací, které zpřístupňují databázi zhruba 3000 kamenných křížů a pamětních kamenů z celého Česka. Jak uvedla tajemnice společnosti Marie Štrojblová, každý zaznamenaný objekt má vlastní kartu s evidenčními údaji, GPS souřadnice doplněné

0: o fotografie, videa nebo 3D modely. V Karlovarském kraji je v databázi mezi 250 a 300 kamennými kříži, například u Milhostova nebo Hazlova. Členové společnosti spolupracují i s dalšími spolky, s Klubem českých turistů, skauty nebo se spřáteleným spolkem, který monitoruje hraniční kameny. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Ukazují to data správy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
1: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
0: Federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se to poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Britské úřady je ale stíhaly už dříve. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Kromě Británie jsou vyšetřovaní taky v Rumunsku a Spojených státech. Sport. Ondřej Cink vyhrál mistrovství republiky v cross country na horských kolech ve Stupně a z 8 tituly je novým českým rekordmanem. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou tvořit výjimečně mlhy. Teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno a ojediněle přehánky. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, aby jo na jedničce mírný stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V tuto chvíli nejsou v dopravě hlášena žádná omezení. Provoz je plynulý a bez mimořádných událostí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
4: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
3: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
4: Mluví se o vás po celé Praze.
3: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
4: Nevím, kdo by měl přijít.
3: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
4: Proč mě?
3: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
4: Tak pokračujte.
3: Čím třeba?
4: Nazývání věcí pravými jmény.
3: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
4: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
3: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
4: A to vás baví?
3: Baví a posluchače taky.
4: Řekla bych, že to musí být nuda.
3: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
4: No dobře.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde to princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná.
3: Má jablko.
2: Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, taky mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíchy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněváme spravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já
3: tak polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, služím, pane doktore, služím.
6: Pane Vrchní, to stane špatný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už máme
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
10: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
10: No, co, to budeme vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
10: Co?
4: No, jako zatím.
10: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
10: No, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, děti, taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
10: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec
10: ne. Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
10: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na place setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
11: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
12: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
11: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
11: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vzpomína, vzpomína, já si často vzpomínám, jak na černobíl.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment. Si vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jim přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadra.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takovej ohlava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jeda nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží očinku.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s tou

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Začalo hodnocení vlivu na životní prostředí podnikatelského parku Cheb. Dětský tábor Studánka u Aše zůstává i letos mimo provoz. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Zítra bude oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. Příprava strategického podnikatelského parku Cheb vstoupila do fáze hodnocení vlivu na životní prostředí. V průmyslové zóně, kterou připravuje Státní investiční a rozvojová agentura a město Cheb, má vzniknout závod na výrobu nákladních aut skupiny Daimler Trucks. Podle oznámení na stránkách informačního systému EIA by záměr neměl mít významné dopady na životní prostředí. Závod předpokládá výrobu 34 tisíc nákladních vozidel za rok. V první fázi by měl zaměstnávat 2050 lidí, po rozšíření ještě dalších 1350 pracovníků. Dokončení výstavby první etapy je plánované na polovinu roku 2028 a zahájení provozu v roce 2029. Karlovy Vary připravují výstavbu nové hlavní budovy dětského tábora Studánka u Aše. Stávající zázemí zakázal statik před 2 lety dál provozovat, a to kvůli špatnému stavu budovy. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí Karlovaráci je pro výstavbu nové budovy nutná změna územního plánu.
2: Požádali jsme město Aš o změnu územního plánu, oni nám vyšli vstříc, že můžeme tuto změnu pořídit. V tuto chvíli se na ní pracuje, aby tam mohla být změněna tato plocha na rekreaci a dětské tábory. V případě, že se to povede, pak bychom tam mohli vystavit novou budovu.
0: Jediným funkčním městským táborem Karlových Varů zůstává Vladař u Žlutic. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské zoo. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie.

0: Janešková, Český rozhlas.
1: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 2267. Z toho téměř 900 lidí zemřelo, informuje o tom agentura Reuters s odkazem na aktuální vládní údaje. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Sport. Ital Kimi Antonelli z Mercedesu ovládl velkou cenu Belgie Formule 1 a navýšil vedení v mistrovství světa. Druhý dojel Monačan Leclerc před třetím Verstappenem. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně tvořit mlhy. Teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno a ojedinělé přeháňky. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Odpolední provoz zatím nepřináší výraznější potíže. Silnice jsou průjezdné a nehody hlášeny nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
3: Jsme Český rozhlas, rádio vašeho kraje a klasicky krátce po 17. hodině začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka a začínáme jak jinak dechovkou. Tady je polka.

Ve vysílání Českého rozhlasu vyřídíme v pořadu Blahopřejeme písničkou. První přání, vážená redakce, prosím, zahrajte písničku Taky jsem se narodil bos od skupiny Olympic, a to pro pana Petra Čubra, který tento týden slaví narozeniny. Obec Klášter mu přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Tohle jsou Olympic.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou a tady už je další přání, vážená redakce. Obracím se na vás jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas se žádostí o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro členku z Domažlic. Je to paní Markéta Šotová, která v těchto dnech oslaví svoje narozeniny a my k tomuto jubileu přejeme hezkou oslavu a do dalších roků pevné zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas. Já vím, za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlas Josef Koubek.

Pořad Blahopřejeme písničkou je tady každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pojďme, zmíníme tu nejjednodušší variantu, kterou si můžete u nás nějakou písničku objednat. Vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části je rámeček, tam dáte nějaké vaše přání, co byste chtěli zahrát, pro koho, a poté vyberete den, zdali sobota, anebo neděle, a pak už jen posloucháte Český rozhlas a pořad Blahopřejeme písničkou. Za chvíli vyřídíme další přání.

Dne 12. července oslavila svoje narozeniny paní Jiřinka Sedláčková ze vsi Touškova. Prosím, zahrajte jí písničku Šenkýřka, děkuji. Vabengerová, milá maminko, babičko a manželko, k tvým 73. narozeninám ti přejeme, aby se ti každý den vracelo všechno dobro, které rozdáváš. Přejeme hlavně zdraví, také štěstí, vše ostatní není důležité. Děkujeme ti za všechno, co si pro nás udělala a stále děláš. Manžel Jarda, Zlatka s Radkem, vnoučátka Elinka, Lucinka, Eny a Tom. A nesmíme zapomenout na naší milovanou Roxinku.

Dobrý den, milé rádio. Tak už začíná další přání. Zahrajte prosím dne 19. července, to plníme, písničku Karlu Frankovi z Janovic nad Úhlavou, nějakou pěknou od malé muziky na uše Pepíka k jeho 76. narozeninám, které oslavil ve středu 15. července. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví mu přejí kamarád Miroslav a manželka Hana. Díky za zahrání.

pořadu blahopřejeme písničkou, vyřídíme jedno přání na Šumavu, kam budeme hrát pro tetu Karolínu, a v pořadu blahopřejeme písničkou jí pěkné pozdravy a hezkou písničku posílá synovec Kuba B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Připomínáme, že v případě, že byste chtěli příští sobotu anebo příští neděli nechat zahrát v pořadu Blahopřejeme písničkou někomu z vašich blízkých písničku, tak poté vstupte na stránky Rádia vašeho kraje, vyplňte v dolní části příslušný formulář, napište pro koho co, nějaké pěkné přání a o trošku výš vyberte, zdali sobota nebo neděle bude ten ideální den, abychom vaše přání vyřídili. A my tak uděláme.

Blíží se nedělní 18. hodina, čas, kdy v Českém rozhlase odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já se loučím, přeji vám úspěšný příští týden. Jmenuji se Jiří Trnka a za týden v sobotu, v neděli blahopřejeme písničkou. Budu zde opět, naslyšenou.

Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Jenišově chystají revitalizaci nádrže Oáza. Zájemci si můžou rezervovat místo v autobusech do bavorského Freyungu na česko-bavorskou slavnost. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Zítra bude oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. Obec Jenišov připravuje obnovu nádrže Oáza. Projekt za víc než 130 milionů korun mají zaplatit státní peníze určené na odstraňování ekologických škod. Nádrž dřív zachytávala znečištěnou podzemní vodu z dolů, říká nezávislý starosta Jiří Stehlík.
2: V současné době ten sediment obsahuje násobně větší množství povolených hodnot arzenu. Takže především se tam jedná o odtěžení toho sedimentu. To bude velká položka celý té akce, přes 70 milionů.
0: Přípravu projektu kvůli administrativní náročnosti převzalo ministerstvo financí. O tom, jestli se obnova nádrže uskuteční, definitivně rozhodne na podzim mezirezortní komise. Příští neděli se můžou zájemci vydat na výlet do bavorského Freyungu na česko-bavorskou slavnost. Výlet se koná v rámci výstavy Hudba v Bavorsku. Lidé si můžou prohlédnout výstavu, poslechnout živou hudbu nebo projít město. Pro dopravu do Freyungu můžou lidé využít bezplatné autobusy. Jak upřesnila koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Fink, autobusy pojedou příští neděli ráno z Plzně, do Mažlic, Klatov nebo ze Sušice. Využít je můžou seniori i další zájemci.
3: Velmi rádi samozřejmě uvítáme každého, takže za to budou rodiny s dětma nebo i nějaká prostě třeba kapela, která by měla zájem tam i třeba taky chviličku vystoupit. Prostě všichni jsou vítáni, ty, kteří mají rádi hezkou hudbu, mají rádi Bavorsko, rádi se baví a chtějí zažít něco hezkého, nevšedního, nikoho neodmítneme.
0: Informace k bezplatným autobusům do Freyungu je možné získat v informačním centru Bavorsko Čechy na náměstí Republiky v Plzni. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dnů navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
4: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
5: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
4: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
6: Povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Sport. Vrchařskou 15.

0: Tu etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem Tadejem Pogačarem. Druhý muž průběžného pořadí Jonas Vingegaard v závodě skončil. Odstoupil po pádu zhruba 20 kilometrů před cílem dnešní etapy. Při odbočování na kruhovém objezdu upadl a poranil si rameno.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou tvořit výjimečně mlhy. Teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno a ojediněle přehánky. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Krajské silnice jsou průjezdné bez větších komplikací, plynule všechny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den, tak už máme 18 hodin a 5 minut, čas, kdy posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a v této hodině jste zvyklí na pořad písničky pro dobrou pohodu. My zachováme tradici i dnes v neděli 19. července. Na úvod kapela Elán. Přeju hezký poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 18 hodin a 16 minut jste ve společnosti nedělního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškoláci. Pavla Adamiáka z Lokte čeká dvouleté studium na Shattuck St. Mary's School v americké Minnesotě. Jako jediný z republiky tak bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA. 16-letý student si tak plní dětský sen.
1: Jde si zatím tak cílevědomě, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: To byl první důvod, proč jsem šel vůbec do Teplic, protože Teplice jsou od domova přes 100 kilometrů. Ale já jsem semka šel kvůli tomu, že tady je ta hvězdárna, že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Ta kvantová mechanika by pak bylo něco, co se tam budu doučovat zase pořád těch knížek, a tím, že v Americe je víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: A k čemu je to dobré vědět ty detaily o té gravitaci?
2: No, mohli bychom teoreticky nějak gravitaci manipulovat pro náš jako prospěch, protože můžeme třeba pomocí magnetu vytvořit malou, ale dostatek elektřiny. A mohli bychom třeba tu gravitaci používat na stejný způsob a těžit z ní nějak energii, nějakým větším způsobem než třeba jaderný elektrárny.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Co tomu říkají rodiče, že jim takhle zmizíte na 2 roky?
2: No, mamka říká, že se jako směřovala v září, že musím odejít do Teplic, nebo už předtím, když jsem podával přihlášky na střední školu, tak se s tím směřovala, no a já jsem v říjnu řekl, že chci do Ameriky, takže to byl úplný skok, ale mamka ví, že to je dobrý pro mou budoucnost, takže mě tam chce mi to dopřát, takže nějak to prostě překousne, ale chápu, že to musí být jako těžký. Já zatím v tom nevidím nějakou jako úplnou překážku, jo? Snažím se nad tím nějak nepřemýšlet a snažím se v tom nevidět nějak jako, že budu daleko, snažím se v tom vidět právě investici do budoucnosti.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Dóniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Tak to byl také Valdemar Matuška v písničkách pro dobrou pohodu. Teď máme 6:30, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. New York je zvyklý na pozornost celého světa při valném shromáždění OSN, novoročních oslavách na Times Square nebo při týdnu módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými splodinami z požárů bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství světa. Stadion sice leží za řekou Hudson už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne, v noci, jak si vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj.
1: Je 4:30 ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je 4:30 ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v 4:30 ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. OK.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
3: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
1: Mamdani.
4: Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje, třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
5: God willing, you know, this will continue.
4: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
5: We do mixed age, mixed level.
6: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
4: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požárů v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Svého času velmi úspěšná skupina Nightwork Slunce v duši. Písnička dozněla ve 6:45. Posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A my zůstaneme u hudby, konkrétně se vypravíme na oblíbený hudební festival, nejsilnější ročník za několik let. Tak hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Areál Dolních Vítkovic 4x po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncerty hvězd jako Moby, LP, Teddy Swims nebo 21 Pilots.
1: Twenty One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: Twenty One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
3: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
3: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčili se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
3: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
3: Ale už teď jednáme a už něco máme přetvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Za 7 minut bude 19 hodin čas pro aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ode mě je to z nedělního vysílání s datem 19. července 2026. Úplně všechno. S přáním hezkého večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou zítra a mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Březové u Sokolova začala rekonstrukce parkoviště u vjezdu do města. Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Opravené kulturní středisko v Aši čeká návrat plesů, budou tam sídlit spolky. Zítra čekejte kupovitou oblačnost, ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. Pěkný večer, jsou to zprávy a Libuše Ernestová. Březová u Sokolova začala opravovat parkoviště u vjezdu do města. Stavbaři upraví parkovací plochu, vyznačí nová stání a zlepší taky příjezdovou komunikaci. Po dobu prací zůstane parkoviště uzavřené a řidiči ho nemůžou využívat. Rekonstrukce vyjde na 4,5 milionu korun a skončit má do konce letních prázdnin. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
2: Je to nezvedný, když tam ty auta parkujou na trávě, blokují tam vlastně vjezd ke garážím a podobně. Takže my to tam chceme vlastně kulturních, chceme tam udělat klasicky parkovací místa podél té komunikace, která potom dál bude fungovat jako propojka mezi Březovou a směrem Rudolec. A chceme na tomhle parkovišti stavět i jednu dokovací stanici pro elektromobil.
0: V Aši končí rekonstrukce památkově chráněného kulturního střediska. Podle starosty Vítězslava Kokoře z hnutí ANO tam do konce roku přesunou svá zázemí i zájmové spolky. Dodal, že od roku 2027 by se do opraveného společenského sálu mohly vrátit i plesy a další společenské a kulturní akce. Opravy trvaly 3 roky a vyšly na 174 miliony korun, včetně daně. S uhrazením nákladů částečně pomohly dotace. Zbytek město financovalo z úspor z minulých let. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Zápas v New Jersey začne v 21 hodin našeho času. Tenistka Barbora Krejčíková nastoupí v 19 hodin do finále turnaje WTA v Aténách proti domácí Marie Sakkariové.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno a ojediněle přehánky. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 12 až 15. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz v regionu je klidný a plynulý, výraznější zdržení nečekejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 500.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná, tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou, z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví, někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor a přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schönstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Na shledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích, a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále bima, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kipur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smutečný 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit, kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách

Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů z 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za poslední 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku

0: patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci?
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku,
1: samozřejmě,
0: nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaně fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbu-Val-de-Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: či zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
1: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
2: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
3: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
1: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
4: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Zina Plchová.
5: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
6: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu splynu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
6: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. tak vyražme za ní domů.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Takže tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křiškové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A ne-

0: Přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy já. Spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistí, ty okraje častým ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí. Pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu.

0: být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
1: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
2: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
3: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
2: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, jde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřebánek z ODS.
4: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
0: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
5: Počasí.
0: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
5: Hvězdné návraty.
6: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
7: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
6: Já vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
7: Nápodobně.
6: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
7: Koukněme.
6: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
7: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
6: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
7: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
6: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
7: I jo, to můžete.
6: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
7: I ne, mám málo času.
6: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
7: Dicinky, radši sama.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madam Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madam tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
3: V mém prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Pucholt a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo, prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
4: Ježiš, moja bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
5: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
4: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
5: No, včera v taxíku taky.
4: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul jsem mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
5: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
4: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
5: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že seš kus chlapa.
4: S jakým nazrzlým slizounem?
5: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
4: Ježišmarja, to byl můj šéf.
5: No tak vidíš, že ho znáš, co jsem říkala.
4: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
5: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
4: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
5: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
4: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
5: Hezkou sobotu, jo?
4: No ano.
5: Jak si to jako představuješ?
4: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
5: Během vždycky skočit.
4: Protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka, no.
5: Ty jsi teda roztomilej.
4: A já vím.
5: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
4: Co to je? Někdo zvoní asi.
5: No ne, to by mě nenapadlo.
6: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
5: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
4: No počkej, jako kdy mám podle tebe vypadlo?
5: No, oknem, ne.
4: Ale blázni, jsme v 10. patře.
5: Ježiš, jenom
4: v
5: 9. Dělej, skákej.
6: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
4: Počkej.
6: Koukejte mi otevřít.
5: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
6: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
5: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
6: Sobotu.
5: Do dveří.
6: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
5: Dáte si něco, maminko?
6: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
5: No,
6: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
5: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
6: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
5: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
6: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
5: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
6: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
5: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
6: Ne,
5: když tady
6: Jára ne.
5: Není, že?
6: Ne.
5: Nezdržíte se dlouho, že ne?
4: Laďka se jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje kyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No, a toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suva, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
5: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
4: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
5: Bezla.
4: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme. A bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy. Zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze. A vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Že boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prach, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdenička Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
4: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vod něčeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A či by to bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Tak...
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
6: Protože jsi na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
6: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
6: Ty jsi ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
6: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě já bys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Čest.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to, no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě dobře, jo, tak ale to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjede. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni si tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Zdravý jogurt. Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj, angínový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Angínový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě
3: to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v

0: posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: Tady Jana Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuju se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlácený pití. Pít ledničky, se mi nemožný, nebo v restauraci třeba je to dát víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? No, letě, ne, jo, jiné to jako, těch... ne, to jsem ještě nepohodl, jako neměl jsem.

0: možná jako menší, ale tak jak dospělý jsem se tady angínu v létě neměl.
1: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít, anebo po klimatizaci.
0: Jo, jo.
1: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte...
0: Na dovolenou málo, ne. Málo. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch hicech můžou být, jo. Jako tam mají převážně to léto nejvíc jako teplo.
1: To máte,
0: taky zdravím.
1: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že stepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
0: Tak jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
1: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé v jiných sklípků mají zřejmě v těch 40 taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve jiném sklípku.
0: No ale já ještě k tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
1: No to je nebezpečné ve vedrech. No.
0: Připravte, pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
1: No.
0: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako kdyby byl suchý únor.
1: Jo, takže máte partnerku?
0: Tak momentálně ne.
1: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
0: Jo.
1: Děkuji a mějte se hezky, Jaroslav.
0: Také, mějte se. A hezké léto.
1: Děkuji mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900. Za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám 2 káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký no, ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to,
1: no. Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka co 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Já jsem říkala, že jdete do Řecka. Vlastně to je za Kréta.
0: To je taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou letos?
0: No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani. Oni na tom trvají, tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. A oni teďka jsou doma, takže mají chládek. A pojedou v neděli poletijou na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. 2 dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ káka, jestli jsem tomu tedy
1: jo,
0: správně to rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni by byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak,
1: ale
0: to bych taky
1: potřeboval. Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem tam teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na siči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela návštěvo, aby celou dobu bazén. Já, pan Milič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky,
0: hlavně. Děkuji. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit teď. Děkuji, naschle, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám, chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme slušní úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly více 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, spíval já dotřek nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já se vždycky jak přímo ořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, no. Ale dělal se třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a tam mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, no, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? To je kafe. chlapé studený, jo. No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šuma tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pedláhve, do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek, a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik, tak si to musí přijet tak nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u těch modne. Já říkám, čeho to máte? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten plášek vyvízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu hubí, no?
0: Řecký pes s růžovou mordou. Představuju si to. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Ano. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: Ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám radili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, a takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ono je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a to se to najednou prostě, ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě taje termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a jo, vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo?
0: Ano.
1: Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, mě je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to
1: no
0: je zase jiná kapitola.
1: Tak to ono, když se sprchujete studenou, tak taky platí.
0: Pravda.
1: Tak ono.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No, já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No, ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás v Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly čtyřicítky, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to tahnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že a hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Hmm. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju. Nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuji od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolen dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože já si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, no, tak mě v kalotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám.
1: Vůbec nic na sebe.
0: Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
1: No, přesně
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No. No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako oni, ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale co nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale nadsázkou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn ten mladší a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to. Vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, který byl z Rovínka, to jel, protože mě tady se strhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a proto by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to.
0: Děti, radost života. Mě. Ještě nám takhle nalíjí naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější dny. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, jižní Moravu, tam vyložený ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120 litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nadbohnul a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch bedrech, vy, co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jeho západ, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže je mám v ledničce, takže gelové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne z
0: polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já vám
1: to by bylo trošku, zkušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruška.
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale tak s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý kdysi od Větnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi stoletý ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuji moc krát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako
1: ale
0: 90%.
1: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, jo.
0: Teda
1: studený, pokud je koleno teplé, tak studený a ovrácený, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.

0: pro mě v našich končinách, kde nefouká vítr od moře?
1: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Mm-hmm. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, já jsem to nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem ho spotkala, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, já jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
0: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
1: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku, mého pejska. Ale když se mi smel, já říkám, no a co, ježišmaro, že jsem oblečena, o co vám jde?
0: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusím ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
1: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo, a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
0: No, to já
1: to
0: mám.
1: To oblíkání sebe, pejska, to jo, a to. A,
0: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
1: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, vstanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
0: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra, a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
1: Ještě bych chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí. A kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
0: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
1: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
0: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
0: Díky, naslyšenou.
1: Nasledanou, všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že pak, to je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak jak už ozvádek vypnevá, aby sundal ještě aj kůři.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studený vodě. Zvrhka to vyždím, no a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože v kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoký les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No, vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový vedro, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuju za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuju za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horšie. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je nakytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrá se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, to mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi, jo. Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, když si ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady kousek, no, není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp, protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlí, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí dole a nahoře a ti jsou zas, ti rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mraz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak se tomu, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla, jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My tak se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal Noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ale
0: ráno.
1: Viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci byte som mala 31 stupňov napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, viete, čo byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršalo, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch ako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá sůl, protože slená voda, ste říkala, tá sůl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri vody.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do labora dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly, pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Pani Aničko, ja vám moc krát ďakujem za váš telefonát a přeju vám léto, ktoré sa dá vydržet bez extrémnych veder.
1: Ja keby som mohla ísť tak k moru, viete čo, tam by mi nevadilo ani 50 stupňov.
0: No tam je to trošku iné, tam je trošku iný vzduch, slaný a fouká tam vietřík od moře. To už je opravdu iná kapitolka.
1: Dobre, tak vám všetko dobre prajem a hlavne zdravie a nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
0: Děkuji pěkně. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všetko dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko. Na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip, a ten se potom teda nedobře, ten zip, a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové, trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo. Tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpařování takovou... v praxi, ano.
1: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho čtyři vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, tak jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. Bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde. Lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no. Ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko. A mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval.
0: Mhm.
1: Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Tak, já to dělám tak, že do prázdné lahve, většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny. A Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velmi vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karucina, Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: A.
2: Beru všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Co mu vol zájen, Anton? Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždy si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějov.

0: Zedník, viď?
1: Tak.
0: A teď si v hajzlu, viď?
1: To jsem.
0: A makat bys chtěl? Každou práci, a ti jaká chce?
1: Bodeď by ne.
0: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl psát někam do Evropy.
1: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
0: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No, to bude pěkná starost, Anton.
1: Jak ty to víš, že...
0: Ale přece sem k Hajnovým vezekem chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když zmerčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
1: O to není žádná starost.
0: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
2: A Karelík kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
3: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
2: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
0: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
1: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
0: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
1: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
0: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
1: Však jsem z lesu.
0: A natřít něco? Omalovat?
1: No. To patří, když se to tak vezme k věci.
0: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
1: Tedy Flieghornu to zas jo.
0: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
4: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
5: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
1: Sumber.
0: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
1: Jo, jo, jo.
5: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
6: Jo?
0: Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
1: Ne.
0: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
1: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
0: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
1: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
0: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
1: Nemá.
0: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
1: Je z oboru?
0: Ne, ale je to můj krajan.
1: Čech?
0: Jo.
1: No, když je Čech, tak ho vezmi.
0: A nebylo by možné, že byste mu...
1: A, na dlaní dostane 7 marek.
0: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
1: No.
0: Je to vdovec a má sebou kluka.
1: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
0: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
1: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
6: Anton K A R A S.
1: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton, 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
2: A kerholec už tlačí Karla ze dveří.
0: Tak co koukáš? K pokladně.
6: Tady to.
0: No co? 7 marek.
6: Ale ne, tady tohle.
2: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
0: Cirkus Humberto, a co má být?
6: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
0: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si če.
2: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
1: Před karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno oken, okének.
5: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
7: A tam...
4: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
5: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
4: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
1: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
0: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
6: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
0: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
6: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
0: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
6: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
0: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
6: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
0: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
6: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
0: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
6: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
0: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
6: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
0: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
6: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
0: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
6: Cože mi vybere?
0: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
8: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
7: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
6: Co to je?
0: Žádný Irčan. Je to Čech.
8: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
0: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
6: Co to... Tuhle parádu.
0: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
8: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
0: No.
8: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
7: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku. za Kerholcem.
0: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko tu musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
7: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862 k cirkusu.
9: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
1: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčileně. Dejte nás na jiné místo v programu.
2: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
1: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
2: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
1: Co tedy máme dělat?
0: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku, ozvalo se od brány, a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
2: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu.
0: Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
1: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučka, bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašků?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. No hýjo, hýjo, běž a neplaš se, no, no, malá, no, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh, teď, hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvoro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

by bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapu mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku. A on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Kerholec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za láhev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to daj na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně?
9: S volány.
8: No jistě. Žlutá bluzička. Tady všude budou flitry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech. Jo.
8: Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá. To přece hraje.
3: Ano, to hraje. Já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
10: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
10: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
11: A teď slon, Aršehir s Bingem.
10: To nevětr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
10: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
11: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
10: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
11: A co?
10: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
11: A co by to k sakru mělo být?
10: Kleknout.
11: Kdo?
10: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
11: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
11: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
10: Vždyť to Himmler Gott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
11: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
10: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
11: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
11: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
12: Tak co jsi tomu říkal, táto?
13: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od čtvrtýho pultu vidím houby a ne manéž.
12: A vy, pane Malina?
14: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
12: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
15: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
12: Teď já jsem byl u toho.
15: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. Hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
11: Vašku!
9: Vašku!
11: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
11: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
16: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
16: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
16: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
8: Tam já.
3: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.